dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Nadlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.

0: kost má sílu. A michelinský šéfkuchař Galben Moshe jí proměňuje v nezapomenutý...
1: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
2: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.

0: teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
2: Hit Radio.
3: Hit Radio.

0: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sněmovna dnes projedná návrh zákona o státních zaměstnancích, který má podle koalice zjednodušit personální změny ve státní správě. Opozice však varuje, že novela může oslabit její nezávislost a otevřít prostor pro politické vlivy. Poslanci se k závěrečnému hlasování nemusí dostat ještě dnes. Pokud debata potrvá déle, rozhodování o zákonu se přesune na pátek. Na německou železnici se vrací život. Tamní vlaková doprava se po nočním celostátním výpadku postupně vrací k normálu. Provoz zastavila porucha rádiového systému, který slouží ke komunikaci mezi strojvedoucími a dispečery. Výpadek zasáhl dálkové, regionální i příměstské vlaky a ochromil také nákladní dopravu. Příčina poruchy zatím není známá, cestující musí i nadále počítat se zpožděními a omezeními. Ve fotbale se dějí i zázraky. To jsou slova trenéra Miroslava Koupka před nočním duelem proti Mexiku. Připomněl, že tým už letos zvládl náročné zápasy o všechno v březnovém play-off. Od hráčů očekává výrazně lepší výkon než v úvodních dvou zápasech skupiny. Složení základní sestavy před klíčovým duelem neprozradil. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Praha převezme od Prahy 5 přípravu výstavby základní školy ve vznikající čtvrti kolem bývalého nákladového nádraží na Smíchově. Škola s názvem Smíchov City s kapacitou 580 žáků má zahrnovat také sportoviště, zázemí pro volnočasové aktivity a bytový dům pro zaměstnance. Předpokládané náklady na projekt jsou 1,5 miliardy korun. Praha 5 na takto velký projekt finance nemá. Jasno, skoro jasno, ráno teploty kolem 15 stupňů, zůstane opět slunečno a teplo. Maximální teploty kolem 31 stupňů a dál se bude oteplovat. Z Prahy Lucie Daňková.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No jo, zase jsme tady, krásné ráno, 6:02, s vámi Jasmin.
2: Ahoj.
1: David, ahoj.
2: A Michal.
1: Ahoj. A hrozně moc jsme rádi, že tu jste vy s námi takhle hnedka po ránu. Tak pojďme začít nějakou hudbou. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Tak startujeme. Hezkou středu. Hydra.

0: Tímhle jsme odstartovali středeční snídaní šampionu na Hit Radio. 6 hodin, 7 minut, středa zlomovej den, nevím, jestli to máte stejně, ale středa je za mě opravdu zvláštní druh dne, jo. Sice pořád musíme podávat 100% výkony, ale už víme, že když středu přežijeme, tak čtvrtek, pátek už je taková pohodička, jo. Že se to tak jako láme, jak to máte vy?
1: Takhle, já mám od rána v hlavě písničku od Marka Ztracenýho, ty vole, ať už je pátek.
0: Tak tohle mám v hlavě od pondělního ráda, rána teda. Co Jasmin?
2: Taky samozřejmě, taky. Ale jinak jo, tak všichni se už asi trošku těšíme na ten víkend, i když má být teda velice horkej, to už jsme tady řešili.
0: To je vlastně stejný jak s tou středou, jako těšíš se na víkend, ale vlastně zároveň jako moc ne, jo. Teďka jako, a co s tím, jo?
2: No. Tak když všichni tak jako přežíváme v těch vedrech, tak pojďme fakt myslet pozitivně a říci, na co se všichni těšíme, jo. Ať už je to maličkost nebo něco většího, tak co víte, že dneska vám udělá radost? Nějaký setkání nebo nějaká akce nebo nějaký jídlo dobrý?
0: Já začnu. Mě jste udělali radost, že vás vidím.
2: Jo, tak, tak dobře.
0: Bohužel nemůžete říct to stejný, vidím to na vás, jo. Tak pojďte nám dát vědět, jaká je ta jedna věc, na kterou se dneska těšíte vy, kdo jste u rádia. Pojďte nám to napsat na 777-937-777, připište k tomu, pardon, jak se jmenujete a odkud jste. Pojďme na další hity. Imagine Dragons na Hit Rádiu 608.

0: 6 hodin. 11 minut k tomu posloucháte středeční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů a tohle bude minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jaká je ta jedna věc, na kterou se dneska těšíte. Pojďme na to.
1: David Žacler, dělá mu radost těšení se na dovolenou začátkem července.
0: To je za chvíli. Wendy Písek těší se na další odškrtnutí dnes posledních třech, kdy začne dovolená. Panebože.
1: Loli Solnice, 12 let, jdou se třídou na zmrzku za peníze za vánoční jarmark a na to se těší.
0: Eva Ladeč nad Sázavou, ahoj, těším se na klimatizaci v práci a na oběd salátek falafel.
1: Denča Solnice dneska končí ve škole v 11.40 a na to se taky těší.
0: Renata Lipno, těší se až za dvě hodiny skončí v práci a pak volno.
1: Péťa Petřvald, jdou na divadlo Bílá paní na vdávání, jupí.
0: Ilča Havířov, těší se na oběd s kamarádkou, máme mít prima středu.
1: Petr Hradec Králové, těší se, až odpoledne vyrazí k vodě.
0: Bára z Prahy, dneska po práci se těší na návštěvu za přítelem, který je v nemocnici po septoplastice a to vedro je hrozný. Já jsem hledal, co to je septoplastika. Je to operace nosní přepážky, člověče. Člověče, zajímavý.
1: Tak to musí bolet, tak ať je brzo v pohodě, přítel.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, děkujeme i za zprávu od Wendy z Písku, na které jsem se totálně vykrosil. Těší se na další odškrtnutí dnes posledních třech, kdy začne dovolená. No to je strašná věta, ale to je strašná věta. Tak děkujeme za všechny zprávy a posíláme další hity. Alex Warren, Ordinary, 6.12. Hit Radio, hezké ráno.

0: Hit Radio, Alex Warren, 6 hodin, 15 minut, krásné ráno. Jedna z největších fotbalových hvězd má dneska narozeniny. Hádejte, kdo to je. David, je to na tobě, tipuj, ty tady rozumíš fotbalu jako jediný.
1: Tak já si tipnu Lionel Messi.
0: Tipuješ si naprosto správně a budeš vědět přesně kolik let?
1: 39, tipuju.
0: 39, Google pomohl. Takže ano, Lionel Messi má dneska 39 let, jeden z nejlepších hráčů, což teda víme i my s Jasmin, že je fakt dobré, jo. A tam to končí.
2: Tam to končí. Ne, tak Messi je legenda, to víme, ale tady v Česku máme jednu ještě větší, si myslím, taky ano. Hraje už desítky let na jako největší špici, všichni milujou napříč generace má a myslím si, že hitů nastřílela teda tolik. Dneska slaví 79. narozeniny.
0: Kdo?
2: No naše Helča Vondráčku.
0: Helča. 79 let, tak to je Messi ucho oproti ní.
1: Myslíte si, že to Messi ví, že má ve stejný den narozeniny i Helena Vondráčková?
0: Já si myslím, že určitě no. Tak oba dva mají super tak na branku, že jo?
2: No tak přejem všechno nejlepší oběma, hlavně teda Helence hodně zdraví a ať jí to zpívá.
0: Říkám si, koho bychom si mohli zahrát, jo? Je tady teda volba, buď bychom si mohli zahrát Leonela Messiho, anebo si můžeme zahrát Helenku Vondráčkovou, jo? Akorát Messi má trochu problém, že teda nedělá hudbu, jo? Takže víte, kdo tenhle duel vyhrává, jo? Sladké mámení, 16:45 k tomu, hezké ráno z Hit Rádia.

0: 9 let. Helena Vondráčková slaví dnes všechno nejlepší. Posloucháte rádio, ladíte Hit Radio, krásné ráno. 6 hodin, 20 minut. Za malou chvíli songy, na které jste zvyklí. Třeba tenhle parádní Damiano David, Next Summer. No a řekneme vám, jak to ve středu ráno jezdí, přidáme aktuální dopravu tady na Hit Radio. Hezké ránko.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od

0: trocha léta ve vysílání Hit Rádia. Shawn Mendes, Camila Cabello, tohle je Señorita 6.31, s vámi Michal, Jasmin a David. Hezké ránko. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Cristiano Ronaldo se zapsal do historie, jako první fotbalista skóroval na 6 světových šampionátech. 41letý Portugalec otevřel skóre už v 6. minutě utkání s Uzbekistánem a do přestávky přidal ještě druhý gól. Portugalsko nakonec ve svém druhém zápase na šampionátu zvítězilo 5-0. Po dvou kolech přijímacího řízení má místo na střední škole zajištěno zhruba 98% deváťáků. Ve druhém kole uspělo 82% uchazečů o 4leté a kratší obory, přičemž téměř 4/5 přijatých se dostali na školu, kterou uvedli jako první volbu. Naopak u 6letých a 8letých gymnázií zůstává přijetí výrazně náročnější. Škoda Auto představila své největší elektrické SUV. Model Peak nabídne až 7 míst a má být elektrickou alternativou k oblíbenému Kodiaku. Výroba vozu začne v létě. První čeští zákazníci by se měli dočkat na přelomu letošního a příštího roku.
0: Já jsem na to představení včera koukal s hodou okolností a je to obrovský, je to ohromný auto.
2: Já jsem se zastavil u toho, jak se vyslovuje ten model, protože mi přijde, že Škodovka to dělá zbytečně náročný, když se podíváme do historie Škoda 100, Škoda 110, nebo potom později Favorit a Forman. Aha. Dneska by člověk věděl, jak to správně vyslovit.
0: Tak píše se to Peak, vyslovuje se to Peak,
2: že jo.
0: Pak je Epic, to je Epic. Ale když se zaspomínáme, pak byla Felicia, že jo, tam se to zlomilo,
2: tam
0: že jo.
2: Se to zlomilo.
0: Bylo to Felicie, nebo Octavia.
2: Do té doby vlastně nikdo nemusel nic vědět, jenom přečet to, co viděl, a od té doby přesně, ještě by se něco doučoval.
0: Davide, mohl bys nám přečíst další song tady, co budeme hrát, jak se to jmenuje?
2: Tak to jsou Spice Girls, ne?
0: Ale ne, hezky, normálně to je napsaný.
2: Jo.
0: No, přečti to.
2: Spice Girls.
0: Ještě špatně.
2: Spice Girls.
0: Přesně tak. Spice Upiorlife. Hezké ráno z Hit Rádia, 6.33.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: středa ráno. Jenom hity Mirai na Hit Rádiu 6.38. Hezké ránko přejeme.
1: Pokud máte pocit, že vás to vedro zabíjí, tak vlastně máte celkem pravdu, jo. Něco pravdy na tom je. Máme tady novýho strašáka. Strašáka, který se jmenuje Heat Aging, tedy stárnutí zhorka, jo. Mm-hmm. A ono jako nestačilo, že nám říkají už roky, ať se mažeme tím opalovákem, ať se schováváme před UV zářením. Teďka se ukazuje, že na naší kůži nemá vliv jenom sluníčko, ale ty samotný vysoký teploty jako takový.
0: Jo. Jako na kůži můžu i žen, nebo jenom na kůži žen? Nebo jak to je rozdělený?
1: Možná je to na nás občas víc vidět, na nás ženách, ale ne.
0: Mm-hmm. Takže z toho vychází, že když se vystavujeme teda teplu, tak naše kůže stárne rychleji, jo. Takže tím pádem podle téhle logiky by všichni pizzaři a pekaři v téhle zemi měli být už dávno mumie, teda. Vlastně i v restauracích teďka obrovský vedro v kuchyních, víme, jak to u vás vypadá, hrozný. Ty seš hodně na sluníčko poslední dobou, Jasmin, co?
1: To bylo hnusný.
0: Ne, jakože jsi hezky opálená samozřejmě, tak co blbneš?
1: Ne, ale opravdu pozor, jo, nestačí jenom ležet na pláži, ale opravdu klidně u té pici, jo, nebo v rozpáleném autě, když jste. Všechno to tu pokožku, tu pleť ovlivňuje.
0: A já bych klidně dobrovolně zestárnul teďka hnedka, jo. Kdyby to šlo, tak já bych vás vzal sebou, šli bychom k vodě, si lehnout na sluníčko, ale klidně bychom mohli stárnout společně. Tak přejeme krásné ráno vám všem, kdo nás ladíte. Alex Hepburn, Shaboozy, další songy pro vás za malou chvíli, no a přihodíme i aktuální dopravu. Hezký ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Hezčí dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na aktuální komplikace v Praze v Horních Počernicích. V Náchodské ulici u křižovatky s Chodovickou bourala dvě osobní auta. Na místě je provoz částečně blokovaný, doprava tam zpomaluje.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 6.50, tohle jsou hity na Hit Rádiu, Alex Hepburn. Jedno mochito, jeden yes a jedno převrácení lodě. A jak se ukázalo o pár měsíců později, taky jedno miminko.
1: Přesně takovouhle historku nám poslala Lucie do naší soutěže o nejlepší zážitek z vody. S partou prý jezdili každý rok na vodu, 4 kánoje po dvojicích a představte si, že 4 roky byly jediná posádka, která se vlastně ani jednou necvakla, jo. Ale potom přišla Otava, Lucie, ta si tam koupila svoje první mochýto v životě a před jezem si ho dala mezi kolena, protože si říkala, že jestli ten jez pojedou, tak určitě naberou vodu, že jo. No tak jeli, nabrali plnou loď, převrátili se a zatímco se snažili zachránit sebe i tu loď, tak ostatní kámoši jim místo pomoci mávali pádlama nad hlavou a slavili, že se už konečně taky cvakla tahle ta posádka, jo. No a z mochýta se prej stihla napít jenom jednou a jak sama píše, tak asi to tak mělo být, protože za 8 měsíců se jim narodilo malý miminko.
0: Hezky, to musel být mejdan. To musel být mejdan. Čili za 8 měsíců nebo za 9 měsíců?
1: Za 8 měsíců, takže ona už asi měsíc jako...
0: Jo, takhle, už to chápu. Já si myslím, že to právě vzniklo všechno na tom během toho cvaknutí, jo? Nicméně, právě takové historky teď hledáme i od vás, tak jestli máte nějaký nezapomenutelný zážitek z vody, ať už vtipný, bláznivý nebo naprosto neuvěřitelný, tak nám ho napište na web hitradio.cz a my opět v pátek vybereme ten nejlepší a jeho autor získá poukaz na nákup produktů značky Helly Hansen v hodnotě 7000 korun, jo? Helly Hansen je značka, která už desítky let vybavuje jachtaře, vodáky i milovníky pobytu venku. Tak pokud byste chtěli vyhrát, stavte se na webu hitradio.cz, kde najdete všechny detaily a podrobnosti.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: 6.58, posloucháte Hit Radio, hezké ráno. Dubaj má problém, málo turistů. Detaily k tomu bude mít náš nejlepší zprávař David Jošt už za malou chvíli. No a samozřejmě těšit se po 7. můžete i na další muziku. Třeba Kaskáda nebo Reddy Kirken. Tak hezké ráno, šampioni.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Íránské útoky otřásly ekonomikou Perského zálivu. Pohonné hmoty po celém světě zdražovaly a tamní destinace řeší odliv turistů. Dubaj, která dlouhodobě těžila z pověsti bezpečného centra obchodu a turismu, čelí po íránských útocích ekonomickému otřesu. Konflikt narušil tamní energetiku, obchodní trasy i investice v regionu. Řada Čechů proto dovolenou na Blízkém východě přehodnotila. Na jižní Moravě si připomínají smutné výročí, 5 let po tornádu na místě dokončují obnovu. Obce na Břeclavsku a Hodonínsku odstranili většinu škod a dokončují poslední projekty. Obnova se nyní zaměřuje hlavně na zeleň, veřejná prostranství a nové obecní investice. Psychologové uvádějí, že většina obyvatel se s katastrofou vyrovnala, někteří ale její následky stále řeší. Mexiko před zápasem s Českem zakáže v centru prodej alkoholu. Opatření má omezit nadměrné pití a problémy v ulicích, kde se očekávají tisíce fanoušků. Zákaz se týká míst, kde se budou lidé scházet ke sledování zápasu. Úřady chtějí zajistit bezpečnější průběh fotbalového svátku. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Další školní ulice v metropoli. Praha 8 na podzim zakáže vjezd aut k základní škole Hovorčovická. Zavedení takzvané školní ulice zvýší bezpečnost dětí při příchodu do školy. Řidiči se od 7:30 do 8 ráno nedostanou do prostoru před školou mezi křižovatkami s Neratovickou a Mirovickou. Radnice v okolí plánuje i stavební úpravy. Školní ulice zavádějí i jiné městské části v metropoli. Ráno většinou jasné, skoro jasné, teploty kolem 15 stupňů a den bude slunečný. Jasný, skoro jasný, nejvyšší teploty budou šplhat na 31 stupňů. Z Prahy Lucie Daňková.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
0: Ahoj, ahoj, ahoj.
7: Jasný ráno.
1: Snídaní šampionů.
0: Máme tady, Davide, i tobě hezký ráno, Dave.
8: Hezké ráno všem.
0: A hlavně krásné ráno, ano vám všem, kdo jste u rádia a 7:03, to je paráda, hezké ráno.
7: Zajímá nás, máte v páru společný účet, anebo je to věc, do který byste v životě nešli? Zůstaňte s náma, proberem to.
1: Hit Radio City.

0: Kaskáda, tohle je Hit Radio 6 minut po 7. Dobré ráno.
1: Máte s partnerem nebo partnerkou společný účet? Pokud jo, tak možná podle vědců máte nakročeno ke spokojenějšímu vztahu, jo? Protože údajně páry, který sdílejí finance na společném účtu, tak bývají šťastnější, více důvěřujou a často spolu vydrží mnohem díl kvůli pocitu, že táhnou za jeden provaz, což samozřejmě neznamená, že jako kdo má oddělený účty, tak ten má problém, ale lidi zkrátka občas tohle vyhledávají víc.
2: Samozřejmě záleží na tom, kolik peněz na tom účtu je, že jo? Když je tam nula, tak nevím, jak se ty vztahy úplně budujou.
0: Já s tím nesouhlasím. Já si nedovedu představit, že by moje viděla, za co utrácím. To bych si, abych se styděl. Jo, protože já teda občas nakupuju takové blbosti, o kterých neví, a myslím si, že to máte dost podobně i vy, ženy, jo. Představ si, jako jasně, máš společný účet, to je jako hezký, ale druhý problém je, že máš taky společný výpis z účtu.
1: Hele, my třeba, ano, nemáme společný účet. Dokážu si to představit, když bychom měli rodinu nebo byli vzatý, tak jako spoustu lidí kolem mě to takhle dělá, ale zároveň mají i ty svý solo účty, jo, a sem třeba dává jenom věci na bydlení a tak. To mi přijde vlastně v pohodě, ale jinak, co jsi říkal s tím výpisem z účtu a že by ten druhý jako věděl, za co člověk utrácí, tak to my si jako říkáme i tak, jo. Akorát můj Kuba to vždycky obchází a když vidím, že jako má něco novýho a je to nějaký dražší, tak se ptám, no tak, tak říkej, tak kolik to stálo? A on, no oni mi to dali. A to říká furt.
0: Si, jo, jo, aby to, jasně, no, jasně, takhle by to nezamaskoval, to je pravda. Davide, si představ, třeba, že zaplatíš, máte společný účet, teoreticky s Evou, zaplatíš v hospodě prostě pivko a za vteřinu ti přijde SMS-ka. To jsi tam fakt musel poslat těch 5-12? Tak já nevím, já jsem proti, proti, co Jasmin? Záleží.
1: Záleží do budoucna, ale spíš co teda naši posluchači.
0: A jakou má vlastně David zkušenost se společným účtem?
2: Dobrou.
0: Dobrou máte, že jo?
2: Máme.
0: Já jsem si říkal. No jasně, a jak to funguje? Jak to teda funguje?
2: Funguje to dobře, protože k tomu máme ještě každý svůj účet. Hmm. Takže když si chci koupit něco, s čím Eva úplně nesouhlasí.
0: Aha. Nebo tak se to něco, o čem by neměla vidět.
2: Nebo tak, jasně. Tak se to nikdy nedozví.
0: Tak ono to je mezi mužem a ženou, takže moje peníze jsou naše peníze a tvoje peníze jsou tvoje peníze. Je to tak, že jo? No tak dejte nám vidět, to nás zajímá, jak to máte vy, kdo nás hledíte. Jestli teda společný účet ano, nebo ne? Pošlete nám to jako hlasovku na 777-937-777 nebo klasicky zprávou. A my k vám vysíláme další parádní song Reddy Kirken, Zítra mám na Hit Radio. Zítra mám.

0: Chcete-li hang up, 7 hodin 15 minut, posloucháte středeční Hit Radio, krásné ráno. Řešíme tady společné účty ve vztazích, jestli ano nebo ne.
1: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
0: Tak tohle téma ve vás rezonuje, přišlo od vás spousta zpráv, tak pojďme se pustit do té první od vlády. Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mi to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude.
1: To je hrozný. Další zpráva. Před 25 lety jsme měli jeden společný účet s manželem. Měla jsem jenom dispoziční právo. Když náhle zemřel, banka účet zablokovala a zůstala jsem s dvěma malými dětmi bez peněz. Takže za mě klidně společný účet, ale k tomu ještě každý ten svůj. No a to musí být fakt hrozná situace.
0: Hezký.
1: No.
0: Další zpráva. Společný účet ano, ale ne před rozvodem. Kdy přijde na telefon pohyb na účtě, platba dvojtečka, wellness pobyt a ty jsi doma. Au, au.
1: Jako práskne to cokoliv, no. David, praktikujeme s manželkou společný účet. Když měla žena svůj vlastní, tak na něm pořád mrzlo, většině v mínusu. Po spojení v jeden je na něm teplo, pořád v plusu, ale máme i každý svůj takový malý, aby bylo možno manželku i překvapit dárečkem nebo něčím jiným, kdy nevidí pohyb na tom našem společném.
0: Neskutečný. Tak ještě dorazila zpráva, krásné ráno, společný účet je u nás věčné téma, častá bouře, manžel vydělává 5x více než já a nechápu, že pořád nemá nic a já z mé minihromádky ještě ušetřím. A další zprávy, tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.

0: 7.20, Hit Radio, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Myslíte si, že by se vaše dítě zasloužilo za vysvědčení chytré hodinky? No tak ty můžete vyhrát už chvíli po půl osmé v soutěži Rychlá pětka. Jak na to? Detaily k tomu přidáme za malou chvíli, počkejte na to. Přihodíme i další hity, tohle je Taylor Swift. No a zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí. Hezké ránko.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.

0: A na Praze východ na silnici z Postřiží na Klíčany na křižovatce na Odolenu vodu se srazila dvě auta.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Macchiato.
1: Espresso Macchiato, tohle je Hit Radio v 7.31 a David pro nás má ranní update.
2: Ranní update.
3: Yellowstone by se mohl dočkat vlastní videohry. Společnost Paramount naznačila, že mezi její herní priority patří úspěšný seriál. Žádný konkrétní projekt zatím oznámen nebyl. Ve hře by ale podle fanoušků mohla být správa ranče, jízda na koni nebo příběh inspirovaný konflikty známými ze seriálu. Na pražském letišti přibývá zabavených věcí. S nástupem letní sezony cestující nejčastěji chybují při přepravě tekutin, elektroniky nebo nebezpečných předmětů. Kontroloři pravidelně zadržují nože, obranné spreje či nevhodné baterie. Kuriozitou byly například hodinky ve tvaru granátu v hodnotě zhruba 400 tisíc korun. Bohuš Matuš a jeho manželka Lucie už netvoří pár. Zpěvák Bohuš Matuš a Lucie Matušová potvrdili rozchod. Spekulace odstartovalo Matušovo vyjádření na společenské akci, kde uvedl, že neví, kde se jeho žena nachází. Lucie Matušová následně uvedla, že i po rozchodu zůstávají dobrými přáteli.
4: Já tady koukám na ten důvod rozchodu. No samozřejmě jako věkový rozdíl 29 let udělal svoje, ale plus ona, že se chce studuje teďka konzervatoř, chce se tomu věnovat, dokončit školu, taky se věnovat kamarádům a nechce být non-stop doma, což prej Bohuš chtěl.
5: Si myslím, že spíš byla už moc stará na ně.
3: Jo? Nebo si chce najít někoho staršího ona. Třeba.
5: Ale na druhou stranu zase, ať to úplně ne to, strávila s ním třetinu svého života. Pojďme se
3: utěšit. Takže kolik? 5 let?
5: Je tady rychlá pěska. Máme pro vás chytré hodinky Garmin Bounce v hodnotě 7,5 tisíce korun. Je to něco jako bezpečný telefon na zápěstí. Dítě může volat, posílat zprávy a rodiče mají přehled, kde se právě nachází. Tak napište nám, chci soutěžit na 777-937-777 a tohle ne. Já jsem do toho mluvil, tak to ne. Poetika. Blízko na Hit Rádiu, pojďme si to užít. Hezké ránko.
6: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: tak všechno mám.
1: Nová muzika ve vašem playlistu Poetika blízko na Hit Rádiu v 7.35. Rychlá pětka. A to je čas soutěžit.
2: Dneska soutěžíte o chytrý hodinky Garmin Bounce 2 v hodnotě 7,5 tisíce korun. Asi už víte od nás, že Garmin patří mezi opravdu nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek. Dělá modely úplně pro všechny, pro děti, pro sportovce, dobrodruhy, profíky, zkrátka každý si tam zvládne vybrat.
1: A s námi v éteru už je Zuzka. Zuzi, krásné ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
1: Dobré ráno do Havířova. Jaké tam máte počasí, co v Havířově?
3: Je tady pěkné vedro, jako každé ráno.
1: Asi jako všude. No tak pojďme soutěžit, máme pro tebe 5 otázek, které vyměníme za chytré hodinky Garmin Bounce 2.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Která spisovatelka napsala knihu Babička?
3: Němcová.
1: Ještě jednou?
3: Božena Němcová.
1: Ano, ano, ano.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
1: Zuzi, jaké je hlavní město Itálie?
3: Řím.
1: Ano.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Která česká zpěvačka naspívala hit Dlouhá noc a zároveň dnes slaví 79. narozeniny?
3: Vondráčková Helena.
1: Mm-hmm.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Budeš vědět, jak se jmenuje čarodějnická škola, do které chodil Harry Potter?
3: Bradavice.
1: Přesně. A pojďme na poslední, pátou.
2: Který bílý pták nosí podle pohádek děti?
3: Děti čáp.
1: Zuzi, ty jsi skvělá. Chytré hodinky Garmin Bounce 2 za 7,5 tisíce korun jsou tvé. A ty jsi nám napsala, že každý den po ranním maratonu a odevzdání naštvané dcery do školy posloucháš naše rádio a říkáš si, že bys chtěla něco vyhrát. Tak to se ti splnilo a hodinky asi usradní život, co?
3: Super.
2: Gratulujeme k výhře, byla jsi super.
1: Zuzko, měj se krásně. Není zač. Zdravíme do Havířova, měj se hezky, hezký den, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj.
4: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: Complicated.
1: Avril na Hit Rádiu v 7.41. Chlapi, pánové, jste na blondýny anebo na brunety? Co? Tak, necháme vás odpovědět, super. Tak máme tady vyřešenou jednu z největších záhad lidstva. Blondýnky versus brunety. Kdo je teda lepší, jo? Tak co si o tom myslí naše blonďatá Jasmin? Kdo si myslí, že vyhrává?
2: Těžko říct, ale jako ze své zkušenosti, když se podívám kolem, a třeba i můj brácha, který vždycky chtěl blondýnu, která sportuje, je taková jako hodně akční a extrovertní, tak nakonec se usadil s brunetkou a tak to vidíme jako všude kolem sebe, takže si myslím, že tak to nějak bude.
1: Je to pravda. Poslední průzkum říká, že blondýnky si užívají víc zábavy, jsou atraktivnější pro spoustu mužů, ale navrch mají trošku brunety, protože podle britského portálu Mirror jsou odvážnější, ochotnější zkoušet nové věci a více věnují svým partnerům. A tohle já můžu potvrdit.
2: Já si na jednu stranu myslím samozřejmě, že je potřeba to brát trošku s rezervou. Jo, že...
1: No, myslíš si to proto, protože máš na hlavě jiný odstín, než je ten hnědý, že?
2: Přesně tak, ale
3: ten
2: zároveň...
3: Vítězný.
2: Já to potvrzuju i z toho ženského hlediska, že já když jsem byla jako třeba na základce a na střední, tak se mi hrozně líbili blondětý kluci, ale vlastně už dávno to tak jako není.
1: Jasmin, máme tady jednu zhrzenou ženu ve studiu právě teď.
2: Ne, teď já jsem vám to potvrdila, no jo, že dobře, i u chlapů jsou brunetáci.
1: Ty máš brunetu doma, Davide?
3: Já mám něco mezi.
1: Něco jak
3: ale
1: mezi?
3: Spíš takový špinavý blond, co to říká podle mě.
1: Špinavý blond, a tak ty taky nejsi vlastně úplně blondýna. To je taky takovej...
3: Jsi taky špinavý blond.
2: Ty jsi taky špindíra.
1: Já jsem taky špindíra. Dobře, takže kadeřnice dneska nebudou stíhat, jo? Takže dneska se míchá hnědý odstíny. Vyřešeno, vyřešeno.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na Pražském okruhu ve směru na D1 před sjezdem na Ořech nehoda blokuje levý pruh, kolona se tvoří od Chrášťan. A v Praze v Broumarské ulici ve směru na Štěrboholi bourala dvě osobní auta.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: takhle vám hraje středeční Hit Radio. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. 7.53 a vám všem, kdo jste u rádia, přejeme hezké ráno.
1: Mám pocit, že nám tady probíhá taková tichá invaze, jo? A že si toho skoro nikdo nevšiml. Českou soutěž o nejkrásnějšího muže, českou soutěž vyhrál Slovák, jo, potom. Český premiér, Slovák, naše social manažerka, Slovenka, jedna naše zprávařka, Slovenka, David, máma ze Slovenska.
0: To je neskutečné.
1: Jo, jakože taková organizovaná akce tady nějaká tichá.
0: Davide, co nám k tomu řekneš teda? Ty k tomu máš nejblíž tady z nás.
2: Nevím, co ti mám povedať.
1: Ne, tak my jsme si mysleli, že jako po tom rozdělení každý půjdeme vlastní cestou.
0: Že
1: a
0: jo,
1: oni nás normálně obsadili prostě.
0: Oni prostě ti Slováci zvolili taktiku obsazení všech důležitých pozic v naší zemi, jo. Mně prostě přijde, oni dělají, jak kdyby nevěděli, kde domov můj, přitom na Tatru se blízká, jo. Tak já nevím.
2: Já bych chtěl ještě uvíct na správnou míru, že ten člověk nebo ten soutěžící, který vyhrál soutěž krásy, jsem nebyl já. Jenom aby si to někdo jako nepopal.
1: A tak my jsme byli zmatený, ježiš, tak to jsme rádi za objasnění.
0: Děkujeme, Davide, teď už nám to je úplně jasný.
1: Či je to výhra Slováků, Česka?

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Levný plyn pomalu mizí z trhu. Podle odborníků mohou nabídky pro nové zákazníky zdražit až o třetinu. Důvodem je růst cen na burze po konfliktu mezi Izraelem, USA a Íránem. Domácnosti s vyšší spotřebou by si mohly připlatit i několik tisíc korun ročně. Lidé, kterým končí fixace, by podle expertů měli zvážit novou smlouvu s pevnou cenou. Další tragické zprávy přicházejí z Rakouska. Mladý Čech zemřel po pádu z hory. Podle horské služby spadl při přecházení sněhového pole z více než 100-metrové výšky. Záchranu navíc komplikovalo silné krupobytí a špatné počasí. Tělo mladíka se nakonec podařilo transportovat do údolí pomocí vrtulníků a horské služby. Češi objevují kouzlo cestování o samotě, solo dovolené jsou stále populárnější a reagují na to už i cestovní kanceláře. Například Čedok nově spustil speciální nabídku pro lidi, kteří chtějí vyrazit do zahraničí bez doprovodu. Podíl solo cestovatelů každoročně roste a dnes tvoří zhruba 3% všech prodaných zájezdů. Nejčastěji míří do Turecka, Španělska nebo Egypta. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Praha převezme od Prahy 5 přípravu výstavby základní školy ve vznikající čtvrti kolem bývalého nákladového nádraží na Smíchově. Škola s názvem Smíchov City s kapacitou 580 žáků má zahrnovat také sportoviště, zázemí pro volnočasové aktivity a bytový dům pro zaměstnance. Předpokládané náklady na projekt jsou 1,5 miliardy korun. Praha 5 na takto velký projekt finance nemá. Jasno, skoro jasno, ráno teploty kolem 15 stupňů, zůstane opět slunečno a teplo. Maximální teploty kolem 31 stupňů a dál se bude oteplovat. Z Prahy Lucie Daňková.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
6: Dobré ráno, šampione!
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
8: jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Dobré ránko!
6: Hezkou středu!
10: Snídaně šampionů.
6: Já chci takhle hnedka ze začátku téhle hodiny poděkovat naší posluchačce Martině, která mi svojí zprávou něco připomněla. Já cituju její zprávu. Dobré ránko, tak jsou kluci v sukních, jak jste včera říkali, takže vy jste pěkný srábotky a já jsem na to zapomněla a jsem ráda, že Martina to připomněla, protože včera jsme se tady vsadili, že kvůli vedru kluci přijdou v sukních, stejně jako nějaký protestanti nebo stávkaři ve Francii.
11: Hele, takhle, já bych se chtěl zastát mě, protože já jsem od začátku říkal, že já nepřijdu.
9: Hele, tak jestli to stačí, já jsem si sundal kalhoty teďka.
11: Vrať to zpátky radši.
9: Tak já tam zpátky, jo.
6: Marťo, že jsi to připomínala.
9: No, přesně.
0: Hit Radio City.
12: Potkal jsem tě zase.

0: Činasky měly místo ve středečním playlistu Hitrádia 6 minut po 8. Hezké ránečko.
1: Myslím si, že jsou jenom dva typy lidí. Ty, který mají kufr na dovču zbalený týden dopředu, a pak třeba můj Kuba, který si balí 20 minut předem, jo. Možná to někdo máte jako já, že i když letíte až vlastně za dlouho, tak už přemýšlíte co sebou. A u toho jsem se včera večer přistihla já, kdy prostě ono to není o tom, že bych jako byla nějaký obrovský plánovací typ. Já letím příští čtvrtek, ale prostě tak strašně moc už se těším, že jsem si tak jako začala kolektizovat věci sebou, říkám si jo, tak tohle si vezmu, tohle ne, a už se tak jako připravuju a zajímá mě, jaký tip jste vy z těch dvou.
0: Počkej, nejdřív ještě zůstaneme u tebe, Jasmin, jo? Takže ty letíš příští čtvrtek, což je za týden a den navíc, a už balíš teda.
1: Tak nedávám to do kufru vyloženě, ale tak se těším, věc, že to nejde.
0: A pak, jestli teda můžu říct, druhá chyba, ty jsi říkala, že tvůj Kuba má za 20 minut zbaleno. To je kec, to je moc. To je moc, jo. Hele, jestli teda můžu mluvit za nás chlapy, jo, tak schválně se to David potvrdí. Balení nás chlapů je peněženka, pás, trenky a ponožky, jejichž počet je přímo úměrný počtu dnů stráveným na dovolený. Triko, kraťasy, kartáček a zbytek se koupí na místě. Hele, hotovo, 3 minuty čistýho času.
2: Jaký vu?
0: Tak.
1: No dobře, tak ale určitě se mezi váma najde někdo. Pojďte mě zachránit, kdo to má stejně jako já.
0: No tak u vás jen dobře, ať se zastanu. U vás jen je to prostě o něčem jiném, jo. Takhle zbalit kufr, kterým se musí vejít do váhy kolik 20, 25 kilo, tak jako poskládat tam ty všechny ty vaše peripetie, jako to není jednoduchý, že jo.
1: Počkej, ale hlavně co mi došlo teďka. Vy jste rychle zbalený díky nám, že jo. Protože já to tomu Kubovi vždycky vyžehlím. Já mu to i jako hezky složím, teďka mu připravím tu hygienu a on to jenom naháže do toho kufru.
0: No tak teďka už chápu, že jsi říkala, že balí 20 minut, což mi nedávalo smysl, když to teda balíš ty, jo.
1: Takže jaký tip jste vy, naši milí posluchači, balíte hodinu předem, týden předem, nebo 20 minut předem, přesně?
0: Nahrajte nám to jako hlasovku, budeme moc rádi. 777-937-777 přes WhatsApp. A budeme rádi samozřejmě i za klasické zprávy, SMSky. A vy si užijte další muziku, než se k tomu vrátíme. Třeba Shakira, Whenever, Wherever, anebo tohle Rehab in my head na Hit Radio 808.

0: Tohle je taky velký léto, Shakira, Whenever, Whenever na Hit Rádiu. Za minutu 8:45.
1: Balíte si na dovolenou dopředu hodinu, týden nebo pár minut před odletem na letiště? Na to jsme se ptali.
0: Musíme připomenout, že Jasmin si balí na dovolenou, která je příští týden už od teď.
1: Ale není to, jsem říkala, že bych byla jako plánovací typ, já to zvládnu za pár minut, ale já už se prostě nemůžu dočkat, takže mi ta hlava běží.
0: A my tady s Davidem jsme ten typ chlapů, který mají zabalený za 3 minutky. Tak přišlo od vás spousta zpráv.
1: Ilona, klidně bych balila ob týden, celý den, no a to je ono, prostě někoho to baví. No.
0: Koho baví balit? Davide.
1: No mě ne,
2: co se koukáš na mě?
0: Další zpráva, Denisa, dobrý den, Jasmin to řekla dokonale, asi co se týče toho balení chlapů, jste super parta, krásný den.
1: Bára, přidávám se k Jasmin, já bez plánování nemůžu existovat a patří do toho i balení na dovču. Říkám znovu, já vlastně nechci plánovat, ale jen se těším, ale jinak děkuju, že se přidáváš ke mně do týmu.
0: Je divný, že jste Jasmin vybrala zprávy jenom, který tě podporují. Dobře, pojďme dál. Zuzka píše, dobré ráno, v balení na dovolenou, když jedu sama, jsem stejná jako Jasmin, už týden před přemýšlím, co si vezmu a co je potřeba dokoupit, když jedeme s dětmi, tak se čas balení prodlouží až na 2 týdny. Ty bláho.
1: Ahojte, já jsem Jirka, na dovču jezdíme, těší nás Jirko, na dovču jezdíme převážně autem, odjíždíme v pátek a já mám už týden zbaleno vše v autě, nenávidím spěch, moje žena balí tu hodinu před odjezdem a ta nervozita vždycky, to je katastrofa, stejně toho půlku zapomene, jste skvělí, mějte se, děkujem.
2: Při těchto teplotách teda doufám, že si nezabalili řízky, jako týden teďka odpočívali v autě.
0: To by se muselo hnedka sníst na první odpočívadla. Taky teda mám několik hlasovek, třeba od Majky.
3: Ahoj lidi, ptali jste se, jak dlouho mě trvá, než zabalím. Balím se minimálně 6 týdnů dopředu, abych měla všechny věci, které budu potřebovat, pak to samozřejmě selektuji. Ale abych balila na poslední chvíli, taky to umím, ale myslím si, že to není to pravé ořechové. Čau.
1: 6 týdnů, co jsem já s týdnem, jako 6 týdnů?
0: To je docela dost, docela hodně.
1: Docela dost.
0: Taky tady máme hlasovku od Veroniky.
4: Ahoj rádio. Tak Jasmin, já tě v tom moc nepodpořím, protože já jsem ta, kdo má zabaleno za 20 minut. Můj manžel balí tak den dopředu, ale s tím, že já mu přebaluju, protože mu chybí ponožky, trenky, pyžamo.
1: Je to tady.
4: Takže ano, dobaluju všem, pak zabalím dětem a já jsem zabalená během 10 minut. 20 je i hodně. S pasama, s cigaretama, se vším, jak to má být. A manžel vlastně je ten, který tu dovolenou zaplatí, takže mě to moc nevadí. Krásný den vám přeju.
1: A to mě na tomhle vždycky baví a vybavím si to, i když jsem byla malá a hádali se o tomhle máma s tátou. Jak máma prostě zabalila nám jako malým dětem, sobě ještě připravila celkem věci tátovi a táta pak, že jí to jako trvá, ne?
0: Ach,
1: že jako,
0: teď
1: já už všechno mám, co, poznáváš se, viď?
0: No, jasně. Ta hlasovka od Verči tak krásně začala, jakože s tebou nesouhlasí a pak tam řekla tu zásadní věc a to, že no, musím ještě povolit prostě toho svýho chlapa. No dobře, no. Taky tady máme hlasovku od Ahoj, tady Tomáš. Pojďme na Tomáše.
5: Ahoj, tady Tomáš.
0: Miluju.
5: Já si vždycky balím den dopředu, jo, kde nahážu veškerý ty věci potřebné, co chlapi potřebují od ponožek po boxerky a nějakých pár kusů oblečení, který člověk vždycky nějak tahá, vyklepe, vyvětrá a tahá dál. A taky tam dám powerbanku a veškerý kabely na nabíjení, který mám 2x. Jedny doma a jedny v paťohu. Vždy připravení, když někam jedu. Tak zatím. Čau.
0: No vidíš, tady Tomáš má ty kabely 2x, prostě kdyby jste třeba vy ženy na ten kabel zapomněli, protože tu elektroniku balíme my, že jo?
1: To jako bere si sebou jiný den, ale dobře.
0: Dobře, tak jako 50-50 to není, no takhle, dobře. Bez vás, co bychom bez vás dělali, no, jasně. No,
1: konečně
0: no.
1: Slovo chlapa je.
0: No, dobře, no. Tak my vám taky něco zabalíme, další parádní hity ke všemu, co děláte. Tohle je Dermot Kennedy. Hezké ráno,

0: Kiss Me, chvíli po 8:45. Mějte prima ráno. Jeli po trochu sunshineu. One Republic, Sunshine, další parádní muzika pro vás za moment. Staví se taky Dasha Austin, no a stavíme se i u vás v autě, poradíme, kde to ve středu ráno stojí.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na Pražském okruhu směrem k dálnici D1 před sjezdem na Ořech se střetla 3-osobní auta. Kolona se tvoří od sjezdu z dálnice D5. A pozor na nehodu v Broumarské ulici ve směru na Štěrboholy.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City.

0: Tohle jsou songy pro vaše lepší středeční ráno. One Republic, Sunshine. Je přesně 8:30 a David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Cristiano Ronaldo má na kontě další rekord. Jako první fotbalista skóroval na 6 světových šampionátech. 41-letý Portugalec otevřel skóre už v 6. minutě utkání s Uzbekistánem a do přestávky přidal ještě druhý gól. Portugalsko nakonec ve svém druhém zápase na šampionátu zvítězilo 5-0. No a taky Shakira se zapsala do historie fotbalu. Kolumbijská zpěvačka si zahajovacím vystoupením na letošním mistrovství světa připsala už 4. účast na fotbalovém šampionátu. Tím překonala svého bývalého partnera Gerarda Pikého. Češi si oblíbili cestování s aplikacemi, pomáhají s plánováním tras, hledáním spojů, překlady i rozpočítáváním společných výdajů. Podle cestovatelů jsou správně zvolené aplikace často stejně důležité jako pas nebo platební karta.
0: Přemýšlím, jakou mobilní aplikaci využíváme na dovolených nejvíc. Za mě to je asi Booking, co vy?
3: Taky. Mm,
4: u nás TripAdvisor, díky tomu si můžeš najít skvělý restaurace v okolí.
0: Mm. Kecej, fakt? Mm. Nepoužíval jsem, tak ještě nějaký tipy? Já jsem přihod nějaký tip do vínku.
3: Tak já se radím i s ChatGPT, ať naplánuje věci na dovču, no.
0: No ale to jsem zkoušel, jednou taky a chtěl jsem prostě cestu do Dubaje a najednou prostě jsem skončil někde by úvodce.
3: Musíš mít placený.
0: Jo.
4: Nebo taky Tinder může být jedna z takových aplikací, co se hodějí.
0: To je taky pravda. Daša Austin, další skvělý hity pro vás tady na Hit Radio 8:31 a my vám přejeme krásné ráno, šampioni.

0: 8 minut po půl deváté ladíte Hit Radio, tohle jsou vanastovky. A mě by zajímalo, jestli se vám taky stává, že když dáte, prát pračku, taky zapomenete vyndat.
1: Stávalo se mi to do jisté doby.
0: Pak se to musí prát znova, protože to vlhký prádlo samozřejmě víme, není vonavý. Tak, mohli za to výrobce praček, protože lidé kvůli tichému chodu zapomínali prádlo uvnitř, jo? Takže teďka se vrací zpátky do mody hlučnější motory a hlasitý tóny, abychom na to nezapomínali.
1: To je fakt, jakože moje pračka, ta vyloženě zpívá, jo, ale to, co jsi říkal před chvílí, tak já s tím vlastně do jistý míry souhlasím, protože opravdu jsem tam jinak tu pračku zapomněla, ale mě by stačily třeba 3 pípnutí, ale ona prostě půl minuty tam něco hulá.
0: Jasně, ona tam prostě, ta pračka jede svůj koncert, jo, asi přesně víte, o čem mluvíme a říkám si, jako ta pračka prostě hodně chce, abys tam došla a aby si vyndala, jo. Ale spíš mě teda jako zajímá, zaraží jedna věc, jak vlastně čas u praní je naprosto relativní záležitost, protože známe programy třeba na 20 minut, ale on ten program nikdy netrvá 20 minut, jo?
1: To taky z vlastní zkušenosti, ano, podepisuju se pod to, nevím, co s tím někdy upřímně, vždycky tam pak čekám, já si to naplánuju a chci odejít z bytu pak, jo, buď na randíčko se svým klukem, nebo prostě ven s kámoškou a já říkám furt, nemůžu, ještě pere.
0: Přesně, nebo třeba, já nevím, je 9 večer a dáš ten program na hočku a řekneš si, hele, do těch 10 dobrý, sice sousedi možná budou trochu brblat, ale do těch 10 je to prostě jako ofiko, jo. A pak prostě je třeba 22:40 a ta pračka začíná ždímat, jo. Já nevím, možná jsem jenom blbej a neumím to nastavit, ale sakra, když tam vidím, že ano, program je na hodinu, tak čekám, že to zapneš a že to za hodinu skončí, jo. Takže opravdu jako čas je relativní, jako jo, to jako neřekl Einstein, ale každý, kdo někdy stál před pračku a sledoval tu svítící poslední minutu na displeji, jo. Pojďme si říct.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: Gold.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: 8.51, dáváte si středeční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a tohle taky Huntrix Golden. Dobré ráno.
1: Než se s váma dneska rozloučíme, tak tu máme závěrem dva důležitý odpočty.
0: Dva.
1: Za přesně 48 hodin budou děti držet v ruce vysvědčení a za 22 hodin budeme vědět, jak moc velký průšvih, nebo naopak překvápko, pro nás bylo mistrovství světa, protože ve tři ráno nastoupíme proti Mexiku.
0: To jsou náročné věci, ještě když se vrátíme k tomu vysvědčení, tak samozřejmě největší radost z toho mají děti a rodiče trošku tak jako už teďka vymýšlí, co ty dva měsíce, jak zabavit jejich ratolesti. Takže buď anebo. Pak tady máme fotbal, buď anebo, jo? Takže čeká nás klíčový zápas s Mexikem, jak bylo řečeno, ve tři ráno.
1: To je fakt jako hodně špatná doba, musím říct.
0: Jako tři ráno, no, to je takový, jako jestli jít spát, anebo jestli si rád budík. Já nevím, já kdybych to teda sledoval, fotbal, jakože to jde tak trošku mimo mě, já bych asi nešel spát teda, byl bych s váma, kdo spát nepůjdete.
1: Ale kdo spát nepůjdete a zároveň víte, že se uslyšíme zase zítra ráno, tak já bych klidně jako tady rozjela, abyste, pokud máte třeba doma nějaký sombrero, nebo budete mít pivko a budete fandit, ať se nám klidně cvaknete a pošlete nám to sem do studia a my si na to hned ráno podíváme.
0: Ale počkej, to úplně mění situaci, jak jsi zmínila to pivko, to by se za mě stal možná i fotbalový fanoušek.
1: Vášnivej
0: doslova, no tak vy, kdo budete fandit, tak my vám moc fandíme a vy, kdo nebudete koukat, tak samozřejmě zítra ráno v 6 vám ten výsledek řekneme, o to se nemusíte bát. Ed Sheeran, Shivers, poslední song, středeční snídaně šampionů. Tak pojďme na to, krásné ránko.

0: A my vám chceme pogratulovat, že jste to s náma zase ty 3 hodiny vydrželi.
1: Ano, je to tak, jsme o jednu snídaní blíž pátku.
0: No super, zítra čtvrtek, tak my vám přejeme hezký den.

0: hodně pijte, opatrujte se a zítra v 6.00.
1: Tak ahoj.
0: Čau.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: A teď nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne před 9:00. Aktuálně popojíždíte na Pražském okruhu, a to na úrovni Jesenice a pak ulice k Barandovu, pokud jdete nahoru k letišti. Popojíždění kolem 10 až 15 minut. Barandák a Dobříská ulice směrem do centra metropole. V Holešovičkách k tunelům a také v Kbelské ulici obou směrně hlásíte zdržení kolem 10 minut a silný ranní provoz ještě zůstává od Černáku pak dál na Štěrboholské. Tady nabíráte až 20 minut v kolonách. Připomenu ještě příjezd po D5 od Rudné. Tady počítejte s 15 minutami v aktuální koloně. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes

0: slevová akce vtedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
10: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Jaké to je být vynálezcem, badatelem nebo pilotem, to si dnes vyzkouší návštěvníci vědeckého festivalu VědaFest. Akce začala na Kulaťáku v Dejvicích před půl hodinou a pokračuje do 6:30 v podvečer. Na festivalu najdeme více než 100 stanů různých institucí, univerzit a firem. Připravený je na pódiu také doprovodný program a vstup na tento festival je zdarma. Rada Prahy 3 dnes dopoledne projedná nájem bytu, který si od městské části za netržní nájemné pronajímá rodina vedoucí úřadu vlády Tünde Barty. Radní budou na základě zpracovaného posouzení rozhodovat, zda Barta porušila podmínky nájmu a smlouva jí bude zrušena. Je tady čas letních dovolených a výletů do zahraničí. Většina z nás na cestách mimo Česko preferuje placení kartou. Někdy si ale chceme vybrat hotovost z bankomatu. Jaký volit, poradí za partner z banku ředitelka divize denního bankovnictví Klára Bulířová.
11: Co můžu doporučit je v zahraničí vždy volit bankomat nějaké známé banky, kde ty poplatky jsou daleko nižší než u bankomatů jiných provozovatelů. Takže určitě doporučuji vybírat si vždy bankomat buď lokální banky nebo nějaké nadnárodní banky, který důvěřujete.
10: Partner z banka má informace pro cestovatele shrnuty na svém webu a využít se dá i její aplikace.
12: Fotbalový servis.
13: Čeští fotbalisté mají před sebou na mistrovství světa poslední zápas ve skupině. V něm se utkají s Mexikem. Duel rozhodne o tom, zda se naši udrží v turnaji. Národní tým získal v prvních dvou kolech jediný bod a k postupu do vyřazovací fáze bude pravděpodobně potřebovat spolupořadatele šampionátu porazit. Češi se budou muset v Mexiku vyrovnat s nezvyklou nadmořskou výškou a bouřlivou atmosférou na Aztéckém stadionu. Zápas se bude hrát zítra ve 3 ráno našeho času.
14: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
10: Za námi je docela příjemná noc, teploty klesaly pod 20 stupňů, na některých místech bylo dokonce kolem 17 nebo 16, ale naopak odpoledne budou šplhat letní maxima na 32 stupňů, jasná nebo skoro jasná obloha.
15: Líbilo se mi, jak jsi říkal, dokonce 7 taková zima.
10: No tak když to srovnáš 25 stupňů v noci.
15: Je to tak, doufám, že se vám dobře spálo.
16: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
15: Teď jsou 3 minuty po 9. hodině, dobré dopoledne. Teď už můžeme zhodnotit, jestli to dnešní ráno, ta dnešní noc byla prostě taková jako příjemná, nepříjemná, chaotická, nechaotická, spocená, nespocená.
10: Jakou jsi měl ty?
15: Dobrou, jako musím říct, že byla v pořádku.
10: Já jsem měla tradičně, opět kolem 1:30 jsem lovila komára.
15: A to je neustále ten stejný?
10: Ne, podle mě, já vždy ho najdu, pak ho zavraždím.
15: Ano.
10: Každý večer se objeví nový,
15: to je neskutečné.
10: Ale dnes ráno, když jsem otevřela lednici, tak se tam jednoho mrtvého našla.
15: V lednici?
10: Ano.
15: Ty už zavíráš takhle komáry do lednice, pozor, to je dobrý tip, jo? Takže až v noci budete usínat a uslyšíte...
10: Tak otevřít lednici.
15: Ideální. Máme pro vás dobrou a skvělou muziku, tady jsou Imagine Dragons, Lost Frequencies a přejeme dobré dopoledne, Praho. Hit Radio City.

Jedna bondovka od Adele, Skyfall. Posloucháte Hit Radio City ve 9:45. Tak Praho, přejeme dobré dopoledne. Dneska já tím začnu. Já jsem se podíval do kalendáře a hned mě to trklo. Přátelé, no jo, no za půl roku už je tady Štědrý den. Venku teda teploty zcela tropické a tak to bude ještě následujících jako několik dní za sebou. Když se podíváte na předpověď počasí, tak prostě 40, 38, 39 a tak dál, po dešti ani vidu, ani slechu. No a já už tady umluvím o Vánocích, ale opravdu to vychází. 24. června za 6 měsíců, za půl roku Štědrý den. Doufám, že už jste začali nakupovat vánoční dárky. Jinak, co se týká dnešního svátku, tak to bychom taky možná hned na úvod měli pogratulovat, protože dneska je to to nejčetnější jméno, které máme v České republice. To znamená, Honzíkové, přejeme vám jen a jen to nejlepší. Jo? Každý zná nějakého Honzíka i Honzíkovou cestu, tak jim pogratulujte dneska, zavolejte, pošlete zprávu, zkrátka ho zastavte někde v práci, v kanclu, prostě Honzové jsou všude kolem nás, tak si na ně dneska vzpomeňte. Eva Farná s Mirajem, vzpomeneš si? Ano. Dáme si už za chvíli ze všeho nejdřív ovšem Last Good Night a jejich Pictures of You. Tak dobré dopoledne z rozžhavené a rozpálené Prahy. Tady je Hit Radio City.

I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Mr. Church, to je Hozier a za pár minut si dáme třeba Pink. Teď jedno důležité upozornění, opravdu celkem důležité, protože ono zítra to bude všechno jinak.
1: Tak jsem vděčnej.
0: Hrady.cz. Já věřím, že už se velmi těšíte, startují v podstatě za pár týdnů. A pokud jdete s námi na Hrady, tak byste si měli pořídit lístky za nejlepší možnou aktuální cenu. Od 1200 a to jenom do 25. června. Pozor! To je zítra. Takže kdybyste chtěli slyšet Dana Landu naživo, taky Miraj, Rybičky 48, MiG-21, Harley, Tomáši Klusek, Syndla X a spoustu dalších za tu nejlepší cenu, tak neváhejte, protože do zítra jsou tady vstupenky za 1200. A pozor, od prázdnin budou všechny druhy vstupenek zase o něco dražší. Takže teď je ta ideální chvíle. Vstupenky za nejlepší ceny najdete jako vždycky na webu. Stačí se mrknout na hrady.cz. Lomeno vstupenky a tam najdete veškeré informace. A my se na vás samozřejmě celý léto na Hradech budeme moc a moc těšit. Tohle je jedna velká klasika, vlastně z 90. Sel a Selom. A Runaway Train, Hit Radio.

0: Kai, Runaway, jsme se dostali ke 9:45 a dáme si za chvíli další velké hity. Kdo má rád kabáty, tak ten si určitě užije. Kdo ví, jestli si dáme, mimochodem, Pepa Vojtek, tuším, v neděli slavil svoje narozeniny, tak možná ještě zpětně všechno nejlepší. No a do 10. hodiny, ještě než vám nabídneme další čerstvé zprávy, nejenom z Metropole, dáme si taky Fort Minor, jo?
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: A zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Hit Radio.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: za chvíli 10, což znamená, že na Hitradio City pro vás máme další čerstvé zprávy. No a velké hity budou pokračovat. Linkin Park nebo Alvaro Soler jsou připraveni u nás už za pár minut. Co se děje v Praze, to ví Lucka.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Od Klíčan až Pozdiby se táhne kolona, která vás zbrzdí aktuálně na 10 minut. Komplikace jsou také na pražském okruhu, a to na úrovni Jesenice už od nájezdu z D1, pokud jedete k letišti, kolona se táhne od Rudné na D5, pak na okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu, a silnější provoz stále zůstává také na Baranďáku a v Dobříšské směrem dál do centra metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Razy je v tržnici Sapa. Obchodní inspekce při pondělní kontrole našla 1700 výrobků, které jsou velmi pravděpodobně padělky značkového zboží v cenách originálů za 4 miliony korun. Sapa patří mezi tržnice, kde se padělky objevují opakovaně. Potravináři varují před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V horkém letním počasí může teplota v samoobslužných boxech šplhat až na 50 stupňů a hrozí tak zkažení potravin. Nejčastěji si do boxů necháváme doručit pečivo, nápoje, mysli tyčinky nebo doplňky stravy. Britská kapela Duran Duran dnes večer vystoupí v O2 aréně. Do Česka se vrátí po 14 letech. Uvést by měla skladby z poslední desky, cover verze a starší hity v alternativní podobě. Před skokanem bude tuzemská ženská formace Vesna, která pop prokládá folklorem i rapem v různých slovanských jazycích. Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezony vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Koloráda. Druhý skončil osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu. Nečas převzal trofej při slavnostním vyhlášení v divadle na Vinohradech.
4: Každý rok jsem na to koukal, jsem malý a samozřejmě teďka jsem tady párkrát byl a klobouk dolů před Pastou, kolikrát to zase vyhrál. Samozřejmě moc si to vážím. On měl taky skvělou sezonu. Myslím si, že to bylo těsně. Říkám, jsem za to rád a jsem rád i za ty rodiče, který si tohle hrozně zaslouží.
3: Třetí v anketě skončil Tomáš Hertl, který hraje v NHL za tým Vegas.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
3: Uprostřed pracovního týdne jasný, skoro jasný den, teploty kolem 31 stupňů a slabý severní vítr.
1: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
6: Je to tak, Praha už začíná pociťovat zase tu stoupající teplotu v ulicích, no a dost možná taky se vám přehřívá mozek. Jak to poznat? No, přehřátý mozek nedokáže dnes rozluštit City Quiz. Tak vám to řeknu, ale když byste na tom byli jako dobře, tak za okamžik si to můžete jako vyzkoušet. Jestli jste už přepracovaní, jestli jste přehřátí, nebo ještě ne, nebo ještě máte ještě dneska jako tendenci něco dělat. Lucka vypadá, že by klidně dneska ještě něco dělala.
3: Nechtěla jsem se tě jen zeptat, jak jsem v tom ty s tím mozkem.
6: Jo, hele, je středa.
3: Ano.
6: Od pondělí už mi vůbec nefunguje. Alvaro Soler je tady právě teď, Linkin Park za chvíli, anebo taky ne. Máme pro vás velké hity a přejeme vám dobré dopoledne, Praho.

0: Hit Radio City a dnešní středeční dopoledne s Calvinem Harrisem anebo Katy Perry už za chvíli. No ale teď pojďme prověřit, jak jste na tom s mozkovými buňkami. Jestli už se úplně rozpustili a nějak vám to nesepíná. A nebo naopak, víte přesně, jste ve střehu a nic vám nedělá problém. Protože tento týden jsem si pro vás připravil takovou sérii zvuků, které určitě můžete slyšet u nás v Praze. Jo? A mě prostě zajímá, co je tohle. A že to slyšíme jako velmi často. Tak co?
1: Dopolední kvíz Hit Radia City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: 777-937-777. Jo, jestli mi někdo napíše zvonek, tak sice dobrý, ale mě zajímá konkrétně, z jakého stroje to je. Jo, je to poměrně velmi specifický zvuk, v Praze to slýcháváme dost často. Vemte telefon a napište na 777-937-777, klidně se podepište, napište mi hlasovku, nebo nahrajte mi hlasovku, napište mi zprávu, WhatsAppku, cokoliv, protože mě to zajímá. Já věřím, že vy to zvládáte. Nezapomeňte, že jako odměnu pro vás mám rovnou 4 registrace na Urban Challenge, což je speciální závod, který se běží už vlastně tenhle víkend na Vyšehradě. Je to jedinečný překážkový závod v kulisách jedné z nejkrásnějších pražských lokalit. Schody, auta, pneumatiky, kontejnery, spousta dalších výzev, které prověří fyzičku i odhodlání každého závodníka. Vy tam klidně můžete jít, když zjistíte, co je tohle.

0: dneska to byla neuvěřitelná smršť. Já jsem věděl, že to bude trošku jednodušší. Nicméně, velká gratulace vám všem, kteří jste si přišli sem k nám na Hit Radio City prosvištit mozkové závity, procvičit mozek. Stáňa, Romana, Alex, Terka, Jana, Tomáš, Lukáš, taky Vašek, Lucinka, Tereza, Barča, Evík, Pavel, ti všichni na tu ty vědí. Ještě spousta dalších zpráv, ke kterým jsem se v podstatě ještě ani nedostal. A i Renčavý, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Renčo, jak se máte?
1: Teďko se tady smažím u sporáku, vařím vepřový žebírka a bramborový knedlíky ze špenátem a tomátkou.
0: Wow, to je ale... To je vynikající, to je skvělé. No tak dobrou chuť, už takhle dopředu. Renčo, co to je za zvuk?
1: Je to prostě tramvaj.
0: No jasně. Je to stará dobrá tramvaj, je teda zvláštní, že i ty nový tramvaje zní vlastně úplně stejně jako ty starý, já si myslím teda, že to je záměr samozřejmě, ale je to prostě pražská tramvaj nebo vlastně jakákoliv tramvaj, jo, když jdete v Brně, v Liberci, všude to zní úplně stejně. Takže, Renčo, dobrá zpráva, mimochodem, jak se dneska, nebo co ještě kromě přípravy oběda máte v plánu dneska?
1: Asi dneska nic, protože je opravdu hrozný horko, takže asi už nic.
0: To je dobrý, to je super, že to takhle jako můžete udělat. Mimochodem další dny bude taky takovýhle vedro, taky nebudete nic dělat?
1: Jestli se dožiju, tak možná jo.
0: Dobře. Tak já posílám trochu ochlazení, jo?
1: Děkuju.
0: Zůstaňte mi ještě na drátku a děkuju moc za správnou odpověď, jo?
1: Ano,
0: super,
1: počkám.
0: Díky moc. No a další příležitost, jak si procvičit mozkové buňky, tady bude samozřejmě zítra. A i nadále platí, že 4 registrace na Urban Challenge můžou být vaše, protože o tomhle víkendu se běží 26 až 27 Vyšehrad. Hele, bude to skvělý a velký. Tak zase zítra po 10.
2: Dopolední kvíz Hit Radio City.
3: 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: hvězdou.
1: Hit Radio City je s vámi, teď máme nějakých 5 minut po půl jedenácté. A dneska večer v pražské O2 aréně zahrají absolutní legendy. Vrací se po 14 letech. A všichni, kteří milují 80. a 90. tak dneska budou čekat ve Vysočanech. Duran Duran! Sami v několika rozhovorech potvrdili, že pro ně je Praha jako zásadním městem. Představte si rok 1988, taková ta temná Praha, stále ještě komunistická. A Duran Duran byla jedna z prvních kapel, zahraničních kapel, která tady vlastně zahrála. A sami členové kapely na to neustále vzpomínají, na ten rok 1988 a hlavně na tu atmosféru, která prý tehdy byla absolutně dechberoucí. A protože Duran Duran chválí české publikum i místní pivo, a taky říkají, že se rozhodně zastaví třeba i v naší Národní galerii. Tak si myslím, že Duran Duran mají k našemu městu rozhodně velmi silný vztah. Já věřím, že i po těch 40 letech na pódiu dokážou stále nadchnout. Mají za sebou několik fenomenálních hitů a předpokládám, že samozřejmě všechny až do jednoho, včetně Wild Boys, Ordinary World, zazní právě dneska ve Vysočanek v O2 aréně. Takže vy, kteří máte lístky, jdete, tak si to rozhodně užijte. No a tohle je mimochodem taky vlastně lákadlo na dnešní večer, protože pro vás budeme mít jako vždycky po 18. hodině Hit Radio Classic, tedy vytáhneme ty největší fláky let 80., 90. a taky 0. A Duran Duran mezi ně rozhodně patří. Takže ať už naživo v O2 aréně, nebo u nás na Hit Radio City, tady jsou Duran Duran a Come On Down.

Tak tohle je absolutní popová ikona Lady Gaga a její Abracadabra. Mimochodem, Lady Gaga je certifikovanou faninkou Iron Maiden. No, vážně. A každý, kdo alespoň trochu sleduje hudební scénu, tak mohl právě zachytit, že popová ikona Lady Gaga jako chová celkem hlubokou a upřímnou lásku k rocku a heavy metalu. No a stala se opravdu jako certifikovanou faninkou Iron Maiden. Což neznamená, že nosí jenom trička Iron Maiden, ale opravdu na to má i papír. Nickelback si dáme za pár minut, taky Jay-Z a Alicia Keys a jejich Empire State of Mind. To je muzika, která vás doprovodí k 11. hodině tady u nás na City.

0: kielbasa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Jay-Z, Alicia Keys a jejich Empire State of Mind. Velmi zajímavou otázku položila Lucka právě teď. Kolik stupňů Celsia mají právě teď v New Yorku, jo, když to hrává tahle píseň?
1: Tak zatím mají málo, protože mají ráno.
0: Uh-huh.
1: Tak zatím mají 18.
0: Neměří oni ve Fahrenheitech náhodou?
1: Nemám to tady přepočítáno.
0: Už to máš, jo?
1: Stupně,
0: už to máš,
1: 18 stupňů a odpoledne 28 a slunečno.
0: To máme víc, ne?
1: No já jsem právě chtěla říct, že tam asi líp bude.
0: Přesně tak. Tak přátelé, za pár minut pokračování s dalšími velkými hity, třeba od Morandia nebo Nico Santose, ale teď se pojďme z New Yorku, ze vzdáleného, za oceánem města přesunout sem k nám, do matičky všech měst. Co se děje v Praze?
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Na Bulovce bourala dvě auta, počítejte s omezením, spíše nárazovým. Plzeňská ulice poblíž křížení s Mozartovou, tady bourala dvě auta a zablokovala jeden jízdní pruh. I tady hlásíte zatím tedy zdržení do 5, maximálně 7 minut. Přidám ještě Vilzonovou ulici, tady u Hlaváku došlo k dopravní nehodě směrem dál k Václaváku. Osobní auto s motorkou, zablokovaný je jeden jízdní pruh. Kolona se tvoří už od Florence, počítejte minimálně s 5 až 10 minutami. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. 55-letý muž, který se včera pohyboval ze střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích na Praze Východ, je obviněn z nebezpečného vyhrožování. V jednom z jeho aut našli policisté několik zbraní, včetně plynové brokovnice. Hrozí mu 3leté vězení. Poslanci by dnes měli schvalovat návrh zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy z politizace státní správy. K samotnému hlasování o podobě předlohy se sněmovna ale možná dnes nedostane. V Německu po celostátním zastavení železniční dopravy vlaky opět jezdí podle jízdních řádů. Jen ojediněle je třeba počítat s následky v podobě zpoždění a výpadků. No a výpadek v úterý večer způsobila porucha digitálního komunikačního systému. Problém se projevil i na spojení s Českem. S vozidlem, které váží zhruba 25 kg, soutěží studenti z fakulty dopravní pražského ČVUT na mezinárodních ekozávodech v Polsku. Auto má díly vytisknuté na 3D tiskárně a karbonový podvozek. Člen studentského týmu David Rothbauer.
5: No tak my spadáme do té elektrické kategorie, takže my jedeme na baterku a největší vylepšení oproti minulému roku je naše vlastní baterka.
1: Vlastní baterie je totiž výrazně lehčí než běžný článek. Auto se tak zbavilo přebytečné váhy. Závod se koná ode dneška do neděle v Silesia Ringu v Polsku.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Tak už víme, jak bude dnes v New Yorku. Nás čeká jasný, skoro jasný den s teplotou 30 až 32 stupňů a k tomu slabý severní vítr.
0: Což je víc než v New Yorku.
1: Ano.
2: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Tak pokračujeme, poslední třetina dnešního dopoledne. Tady je Hit Radio City, Kuba Urban a taky Lucka Daňková. Ty jsi mluvila o autě, se kterým čeští studenti z fakulty dopravní pražského ČVUT budou soutěžit, protože si ho dokonce tady vytiskli na 3D tiskárně. To je fenomenální.
1: A ty těm autům rozumíš určitě víc než já, tak jsem si říkala, že nám k tomu můžeš třeba prozradit.
0: Já v téhle souvislosti, je to vlastně asi 2 nebo 3 dny stará zpráva, kdy na Kladně, jo, tam je taková velká továrna na stavebnici, jednu takovou známou, jo. A tam, prosím tě, postavili pojízdný model supersportovního auta, který je celý z té stavebnice. Postavili ho právě pracovníci na Kladně a dosáhl rychlosti, a teď dobře poslouchej, 111 km za hodinu s tím jeli. A to autíčko je, nebo autíčko, to je velký auto, ale je celý postavený jako z kostek té stavebnice.
1: To znamená, že je funkční.
0: No právě.
1: Tak to jede je pecka, ale.
0: Jede 111 kilometrů.
1: Může na dálnici, může
0: pro
1: na dálnici.
0: Boha, to je neuvěřitelná věc. S tímto zdravíme, jestli nás právě nakladně poslouchají, přátelé, tak smekáme, neuvěřitelná práce. Nico Santos je tady právě teď, Morandi za chvíli a my jsme Hit Radio City.

Katia a Kimbra, Somebody That I Used To Know. To je muzika, kterou vám hrajeme právě teď na Hit Radio City. Ano, teplotní rekordy. A teploty atakující 40 stupňů Celsia nás čekají nejenom dneska, to znamená ve středu, ale taky ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli, kdyby to prý mělo být jako ze všeho nejteplejší. Ale když si poslechnete zprávy, podíváte se na předpověď meteorologů a tak dál, tak vám řeknou, že v 1000 metrech na horách je velmi příjemných 22 stupňů Celsia, jako maximálně pro dnešní den. A tak jsem si říkal, OK, 1000 metrů nad mořem, to asi nebude takový problém. Podíval jsem se, kdybyste se jako přiblížili k 1000 metrů nad mořem tady u nás v Praze, jo? A opravdu říkám záměrně přiblížili. Možná si říkáte, že nejvyšší místo tady u nás v hlavním městě budeme mít třeba na Petříně. Kde pak? Petřín 327 metrů nad mořem, Vyšehrad 232 metrů nad mořem a Vítkov 271 metrů nad mořem. To i když sečtete tyhle tři výšky, tak se k té tisícovce jako přiblížíme, ale nepřekonáme ji, jo? Je to nějakých 820 metrů nad mořem, kdybychom tohle všechno sečetli. Nejvyšší kóta hlavního města, prosím vás, je Teleček. Tam jsme teda úplně nejblíž, je to až za Zličínem a tam je oficiálně 399 metrů nad mořem. To znamená jako nic moc k ochlazení, stále nám jako zbývá ještě těch 600 metrů, aby jsme se dostali do docela příjemné teploty, tak jak říkají meteorologové. No tak v Praze to prostě nevypadá, jo? S tím už asi nic neuděláme. Tady jsou One Republic a Counting Stars a za pár minut si dáme Kamrat anebo taky Alan Walker vás čeká. Tak dobré dopoledne a klimatizace naplno, jo? Ono to bude potřeba. 11:15.

Už za chvíli na Hit Radio City Anastasia, anebo si dáme taky poetiku. A mám pro vás jedno připomenutí, které vám už určitě cvaklo v vašich podcastových aplikacích, protože od pondělka je na pultech k poslechu další vypalovačka z Hit Radia 90 od našich kolegů. Ano! A jestli jste se v 90. letech dívali na české seriály, jestli vám něco říká třeba Hospoda, tak určitě víte, o čem mluvíme. Zkrátka téma je víc než jasné. Po zahraničních, tedy amerických seriálech, se moji kolegové budou věnovat českým seriálům. A vy na ně můžete zazpomínat, pustit si podcast přímo do uší, najdete ho ve vašich podcastových platformách, na našem webu, anebo třeba v aplikaci Radia.cz.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
2: Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mi to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže... Tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Poetika dohrála a za pár minut tady bude třeba Rosé a Bruno Mars. Vy jste zvyklí, když posloucháte Hit Radio City, že vás vždycky pravidelně zvu do zoologické zahrady v Troji, že se tam toho děje víc než dost, to platí samozřejmě. Nicméně řekli byste, že tam můžete zajít i na divadlo, to byste si asi klepali na čelo, ale je to realita. Jestli máte rádi divadlo, ale v létě se vám jakoby úplně nechce sedět v tom klasickém sále, tak tohle je nádherný tip. Zoo Praha totiž uvede představení Ptáci, zvířata a moji příbuzní. A to představení se hraje, přátelé, pod širým nebem, a to v bývalém Slonici v rezervaci Bororo. Vlastně to představení je takový příběh podle vzpomínek slavného přírodovědce na dětství na ostrově Korfu. No a právě prostředí zoologické zahrady tomu dává vlastně úplně jinou atmosféru. Vždycky se hraje až večer, potom, co se zavřou brány, to znamená po zavírací době. A do toho vlastně slyšíte ty skutečné zvuky zvířat. Přestávku si můžete udělat někde mezi papoušky a klokany. No prostě jako divadlo, které voní létem. Představení se hraje poslední týden v červnu a poslední týden v srpnu, vždycky od 19.30. Vstupenka je taky na podporu zoologické zahrady, 200 korun z každé vstupenky právě jde na podporu trojské zoologické zahrady, no a lístek do zoo zvlášť nepotřebujete, pokud jdete jenom právě na večerní divadelní představení. Takže Ptáci, zvířata a moji příbuzní, živě, nádherný divadlo přímo v zoologické zahradě. To je kulturní večer, který rozhodně stojí za to a je to hodně netypické. A budeme velmi rádi, když nám z toho případně dáte vědět, jaké to bylo, pošlete fotky na 777 937 777. Pozor, zbývají poslední místa!

0: Tak tohle byly Rose a Bruno Mars a tím pádem, přátelé, už to máme skoro za sebou, jo? 11:15, vy už jistě vyhlížíte oběd, v tom případě vám popřeju dobrou chuť. Na Hit Radio City vás za okamžik čekají další velké hity. Určitě Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, taky Coldplay, no a po 12. hodině samozřejmě srdcovky. Svého času tohle byl teda ale obří hit, jo? Nevím, jestli jste na něj už zapomněli, ale Jirka Plnář vám to samozřejmě připomene v celé své kráse. Natasha Bedingfield a These Words. No a svoje srdcovky samozřejmě, nebo ty vaše srdcovky, budeme hrát mezi 12. a 13. hodinou. Tak dobře, poslouchejte Hit Radio City. Já se s váma loučím a budu se těšit zase zítra. To už budeme o něco blíž víkendu, jo? Bude čtvrtek v 9 hodin dopoledne, jako vždycky na 937. Tak pa!
1: Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
2: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: pozor, velká slevová akce vtedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré poledne. Prahou projíždíte s nárazovým zdržením, týká se to centra metropole. Z více aute počítejte na Černáku a také na úrovni Štěrbohol. Brzdí vás i kolony na sjezdu z D5 směrem na Pražský okruh. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Premiér Andrej Babiš označil chování prezidenta za směšné, řekl to serveru Blesk.cz. Prázdniny jsou na dosah, období, na které se těší také každý scout a scoutka. Je to pro ně ta nejdůležitější část roku. Letos jejich oddíly uspořádají téměř 1300 táborů. A to je zhruba o 30 více než loni. Více už dodá mluvčí junáka Barbora Trojak.
6: Letní tábor je vyvrcholením celoroční skautské činnosti. Kluci a holky se na něm učí postarat se sami o sebe i o své kamarády, zkouší si činnosti, ke kterým se v běžném životě nedostanou, a hlavně jsou spolu v partě lidí, v níž často vznikají přátelství na celý život. Celkem na skautské tábory letos vyrazí asi 49 000 dětí a jejich dospělých vedoucích.
5: Mezi oblasti, kam oddíly míří nejčastěji, patří Jihočeský kraj, Vysočina nebo Plzeňsko. Londýnský maraton bude příští rok dvoudenní. O víkendu 24. a 25. dubna 2027 se ho zúčastní 100 000 běžců. Zájemci o účast musí uspět v loterii, do které se přihlásilo přes 1 milion a čtvrta běžců. Loterie se uskuteční začátkem července. Každý přihlášený bude mít šanci startovat v sobotu nebo v neděli. A teď se ještě podíváme k nám. Jaké je to být vynálezcem, badatelem nebo pilotem, si dnes vyzkouší návštěvníci vědeckého festivalu Věda Fest. Akce pokračuje na Kulaťáku v Dejvicích do 6:30 v podvečer a najdeme tady 100 stánků různých institucí, univerzit a firem. Připravený je také doprovodný program na pódiu a vstup na celý festival je v průběhu dne zdarma.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
5: Tropické odpoledne, jasná, skoro jasná obloha, maximální teploty 30 až 32 stupňů, většinou slabý severní vítr. V dalších dnech se bude dál oteplovat.

Nádherné tropické poledne přeju, 12 hodin, 3 minuty, je středa, konečně jsou tady taky po 24 hodinách od včerejšího dne srdcovky Hitrádia, 5 legendárních hitů, které půjdou opět po sobě, dáme si 80, 90, dáme si také milénium, no a momentálně nejpoužívanější slovo, který je, co říkáte, teď úplně nejčastěji, je to slovo nemožný, to není možný, fakt, a je to úplně na všechno, ale ceny benzínu, vidím to a říkám si, pro boha, to není možný, horko, tropy, říkám si, pro boha, to není možný, kolony v autě, pro boha, to není možný, pak jdete na pivo, vidíte účtenku a říkáte si, no to si ze mě dělaj, teda, pro boha, to není možný. No a tím pádem srdcovka číslo 1, kterou jsem pro vás vybral, je z roku 2005 a jmenuje se Nemožný, Impossible, Helena Zeťová na Hit Rádiu. Tak snad už to jednou možný bude.

0: Helena Zeťová, Impossible, tedy to není možný. 12 hodin, 6 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: První srdcovka za náma, no to není možný. Koukám na WhatsApp 777-937-777 a Tomáš píše, čau Jirko, souhlasím taky na všechno, teď říkám, to není možný. Ale zapomněl si ještě na náš fotbalový nároďák. Tam taky říkám, to snad není možný, když vidím, jak hrajou. Zdravím. Já jako chápu, Tome, OK, ale tak hele, třeba se to zlomí, jo? Dneska v noci se může stát zázrak, sekneme Mexiko a postoupíme ze skupiny. Pak si řekneme, to není možný. Chce to věřit a mít bojovýho ducha. Jo? A když bojovej duch, tak mám tady pro vás další srdcovku. Z roku 1995 je to opět německý Eurodance a jmenuje se srdcovka The Spirit, tedy ten duch. Tak takhle na dálku ho posílám našim klukům, ať za nás bojujou, ať toho bojového ducha mají. A vy, jestli máte rádi fotbal a vyrůstali jste v těch 90. 80. napište mi na WhatsApp 777-937-777, který fotbalista pro vás, ať už český nebo zahraniční, byl top, na koho vy si vybavujete. Kdo pro vás byl opravdu ten fotbalista par excellence číslo jedna? To mě zajímá dneska. Trošku jiný dotaz na vás mám v srdcovkách. No a teď trochu electro music a The Spirit na Hit Radio.

0: Trocha středeční romantiky, Richard Marx, Right Here Waiting. Ve čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je za námi další srdcovka, tentokrát už třetí. Já jsem se ptal, když je teda dneska ten fotbalový den, protože večer v noci ve tři, tak hraje Česko na mistrovství světa. Kdo z legend byl pro vás ten legendární fotbalista? A bylo jedno, jestli teda zahraniční, anebo českej, tak píšete na WhatsApp Vitrádia 777937777 a jsou to teda nádherný jména, jako například Edgar Davids. Nebo tady píše třeba Tomáš, ahoj, pro mě jasně byli top Rivaldo a taky Patrick Kluivert. Jasně, Patrick Kluivert, ty bláho, to si úplně pamatuju. Rok 2004, mistrovství Evropy, to se asi vybavíme všichni, zápas proti Nizozemsku, já ho měl taky hrozně rád. David z Brna píše, ahoj Jiří, za mě jednoznačně Ronaldinho a z našich Karel Poborský, to byl neskutečný borec. Zdravím, jasně, taky souhlasím. Lukáš, ahoj, já jsem měl rád jako kluk golmany. Za naše to byla legenda Petr Kouba a když už byl zabraný jiným kámošem, tak jsem byl Fabien Barthez. To jsou neuvěřitelný jména. Stejně nechápu, jak Fabien Barthez, který měřil asi 150 cm, mohl prostě být brankář a tak jako fantastický. Tak děkuju moc i za tyhle vzpomínky. My si dáme další srdcovku, se kterou zavzpomínáme. A mimochodem musím teda říct, že pár týdnů zpátky tak jsem měl možnost moderovat zápas českých legend fotbalových právě z roku 1996 a teda když jsem mluvil s panem Koubou, legendárním golmanem, tak jsem mu říkal, že jako kluci, tak jsme si na něj hráli a že jsme si vždycky fixkou na záda, na tričko, pak jsme doma dostali trošku průplesk, tak jsme si psali jejich jména, že přesně jsme se hádali o to, kdo prostě bude on a kdo přišel první, tak měl štěstí. Byl strašně potěšený. A o tom to je. Tak snad nás potěší i dneska večer naši kluci. My si dáme Placebo právě teď, srdcovka číslo 4.

0: Natasha Bedingfield na Hitrádiu, srdcovka s číslem 5.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: These Words, mimochodem jeden z těch prvních velkých rádiových hitů, se kterými právě Natasha Bedingfield udělala, jak my říkáme, díru do světa. Ještě předtím Placebo, Every You, Every Me, tak jsem moc rád, že vás to takhle potěšilo, podle toho, co píšete na 777-937-777, třeba i tady mám zprávu, akorát nevím od koho, není to tady podepsaný, ale baví mě to, tenhle song miluju už od devítky, kdy jsem poprvé viděla Velmi nebezpečné známosti. Děkuju moc. Velmi nebezpečné zámosti. Mimochodem, skvělý film, myslím si, že ideální pro všechny puberťáky a takhle v devítce. My jsme měli povinně v devátý třídě Mandragoru, český film, což je teda úplně úlet, to by měli vidět dnešní děti taky. No a Velmi nebezpečné známosti, to je jako velká romantika. Ale zároveň je to prostě, no, hele, jak doporučuju, jestli máte děti v pubertě, Velmi nebezpečné známosti klidně, a pokud je to navíc ještě navede ke skupině Placebo, no tak to je úplná nádhera. Za chvíli, srdcovka na vaše přání. Včera jsme měli filmové srdcovky, dneska v tom klidně můžeme pokračovat, a nebo mi prostě jenom napište, co byste chtěli v tomhle šíleném vedru a parnu slyšet, co vás osvěží. 777-937-777, pište zprávy, posílejte i hlasovky, za chviličku bude srdcovka na vaše přání.
2: Za 79,90 Chibo instantní káva různé druhy za 124,90 a Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90 až do 30. června. Kaufland.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Michael Schulte a Rehab z hitem Waterfall, tedy vodopád, je 12 hodin 36 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A na Hit Radio nás čeká poslední srdcovka, která je na vaše přání, a protože venku je asi 1200 stupňů, tak jsme si říkali, že bychom si mohli dát něco na osvěžení. A mám tady teď momentálně takový jako malej vnitřní duel, protože úplně nejvíc zpráv tak je buď na Mariah Carey, a nebo na Vanilla Ice, jo? Vanilla Ice, Ice Ice Baby, což je úplně jako jasný. A na Mariah Carey, tak to asi vás taky jako napadá, že jo? Tak to je All I Want For Christmas Is You, jo? Tady to, jo. A to z jednoho zásadního důvodu. A to z toho, že za prvý nás to může jako osvěžit, ale za druhý, tak dneska je 24.6., to znamená, že přesně za půl roku, tak je tady štědrý den, dneska se to láme. No a já nevím co, tak buď to bude Ice Ice Baby, anebo to bude Mariah Carey. Nechám to na vás, na první zprávě, která teď přijde na 777-937-777, tak tato rozhodne. Napište, jestli Vanilla Ice, anebo Mariah Carey. Čekám. Je to tu? Je to tady. První zpráva, která přišla, je jasně Vanilla Ice, Ice Ice Baby. Dobře, tak jo, dáme si Vanilu Ice, Ice Ice Baby. Mimochodem doporučuju film Chladný jako led, kde Vanilla Ice hraje v hlavní roli. Je to rok 91. Pokud jste to viděli jako malý, nebo v pubertě v 90. Na videokazetě, tak věřím, že ten film milujete do dneška. Pokud se na něj podíváte poprvé až teď v dospělosti, tak už vás teda asi tak moc nechytne, to mě mrzí, ale to už se nedá nic dělat. Každopádně taky je to legenda. No a tak si dáme. Oh, hudební mrazák. Právě teď. Roztáhněte ruce, zavřete oči, nadechněte se. Osvěžení právě letí. 90. léta, Ice Ice Baby, ledová tříšť, éterem Hit Rádia. Právě teď.

0: Když jsme tohle slyšeli poprvé tady na Hit Rádiu, tak jsme si říkali, jo, to zařadíme do vysílání, tohle se chytne, to bude dobrý, na léto úplně ideální, ale Farben, trvá to 2 minutky, je to pozitivní, je to skvělý, vlastně co víc si takhle jako před létem jako letní hit přát. Za chviličku Metro Games a nebo David Guetta, no a stejně tak, jako tady se zpívalo Baby Goodbye, tak my říkáme srdcovky Goodbye. Jo, srdcovky pro dnešek končí, ale zítra zase budeme pokračovat dál. Opět v pravé poledne vás čekají srdcovky na Hit Rádiu. No a dneska, no tak pořád nekončíme. Srdcovky sice ano, ale my fungujeme dál. Po 2. hodině odpoledne vás ještě navíc čeká taky ruleta dvojsmyslů. Ta by taky mohla být dneska zajímavá. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Rádio a za chvíli i nejnovější zprávy. Tak buďte s námi.
1: Příklad 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: David Guetta, tedy Swims a Tones and I. Všichni tři dohromady takhle krátce před 13. hodinou, tak to je poslední hit, který my si dáme před zprávami. A jdeme taky na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Na 15. kilometru D1 směrem z Prahy počítejte s komplikacemi v podobě kolony a nehody. Příjezdy do metropole D5 od Rudné a pak D8 od Klíčan až Pozdiby. Počítejte s kolonami. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
5: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Vlna veder bude dál sílit, o víkendu může být až 40 stupňů. Odborníci proto opět nabádají, abychom pravidelně pili ideální neslazené nealko a minerálky. V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž i pobyt venku. Do péče o duševní zdraví má jít v příštích 4 letech více než 10 miliard korun. Vyplývá to z Národního akčního plánu pro duševní zdraví na roky 2026 až 30, který schválila vláda. Mezi lety 2010 až 2021 vzrostl počet Čechů s psychiatrickou diagnózou o více než pětinu. Jedete na dovolenou a budete tam vybírat z bankomatu, zkontrolujte si dopředu podmínky. Zaskočit nás může i takzvaná dynamická měnová konverze u výběru z bankomatu. Jak se projevuje, to popisuje za Partners banku ředitelka divize denního bankovnictví Klára Bulířová.
6: V případě, že vám obchodník nebo v případě, když chcete vybírat peníze z bankomatu, provozovatel bankomatu nabídne dynamickou konverzi, tak ji doporučujeme odmítnout, jelikož ten kurz, který vám obchodník nebo provozovatel bankomatu je ve většině případech méně výhodný než ten, co získáte u své banky.
1: Partners banka má informace pro cestovatele shrnuty na svém webu a také v aplikaci. A teď se ještě podíváme k nám. Ulice centra metropole ochlazují dobrovolní hasiči z Prahy 1. Od neděle kropí vytížená místa, jako je Václavák, Staromák nebo okolí Pražského hradu. Vyrážejí také na výstaviště v Holešovicích, kde pomáhají s ochlazováním prostoru olympiády dětí a mládeže. Ke kropení používají vodu z hasičské nádrže, která není určena ke konzumaci.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Stále k nám proudí velmi teplý tropický vzduch a to znamená pro Prahu a okolí dnes slunečno, jasno, skoro jasno a maximální teploty 30 až 32 stupňů.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Odpoledne s Hit Radiem pokračuje dál, dneska máme 24. června, přesně za půl roku jsou tady Vánoce, Štědrý den. Venku teď tropy jako na Sahaře, v srdcovkách na přání mi explodoval WhatsApp se zprávama, že byste chtěli na osvěžení zahrát Mariah Carey. Tak jako proč ne? Lucie, jestli jste to teď slyšeli, tak to bylo plácnutí se do čela. Mám to tady připravený. Jako proč ne? Hele, pojďte teď začít psát dopis Ježíškovi, jo, pojďme si užít trošku srandy a pojďme se osvěžit. Myslím si, že kdo teď bude víc překvapený než Lucie, tak bude samotná Mariah Carey, až ji teď na mobilu pípnou tantiemi za ten hit, protože to si myslím, že v červnu ještě nikdy nezažila. Je to tady, poprvé v historii Hit Rádia, v červnu Mariah Carey.

Carey, All I Want For Christmas Is You. Pro vás, kdo máte smysl pro humor a kdo se taky těšíte, že za půl roku budeme nadávat na to, že jsou Vánoce v blátě. Je 24.6. přátelé, tak nádhera. No a pojďme zpátky do reality. Mika, happy ending.

Avicii, Waiting for Love na Hit Radio ve čtvrt na dvě odpoledne. My čekáme místo na lásku na stín, ten je teď momentálně jako nedostatkové zboží. Ve zprávách tak Lucie říkala, že opravdu může být až 40 stupňů Celsia o víkendu, což je teda jako šílený. To hraničí se zdravím, jo? Takže dávejte na sebe pozor, musíme to takhle říkat i nahlas, protože ten pitný režim se musí dodržovat. Nebuďte na sluníčku, nenechávejte v žádném případě domácí zvířata ani děti v autě zavřený, to prostě pak už je tam jako 90 stupňů v tom autě během chviličky. Takže opravdu dbejte teda jako na to, abyste byli hlavně v pohodě a v bezpečí. No a máte vy nějaký zaručený, ale reálně jako zaručený tip, jak se takhle schladit, co dělat, kam třeba i vyrazit? Já třeba vím, že v Plzni, tak tam máme podzemí a že se chodí na prohlídky do podzemí, kde je konstantně nějakých 7-8 stupňů Celsia. Takže to třeba já jako rodilej Plzeňák můžu doporučit, pokud budete chtít, zajděte si, udělejte si výlet na západ Čech. To jako za to stojí. Potom ještě ta druhá šílená rána, když vyjdete ven a tam je těch 40, tak to za to stojí taky. Ale klidně dejte i vy váš tip, kam vyrazit, třeba i ve vašem městě, anebo prostě jestli máte, já nevím, nějaký recept, nějaký osvěžující drink, jídlo, cokoliv, co vás opravdu jako dokáže osvěžit. Pojďte se podělit, pojďte poradit všem ostatním. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp Hitrádia. A my si dáme v tuhle chvíli taky něco na osvěžení. Začátek Millennia, Two Brothers on the Floor a Dreams na Hitrádiu. Právě.

0: Imagine Dragons na Hit Radio. Za chvíli bude 1:30 odpoledne. Jak se připravit na 40, které budou o víkendu? Dobrá otázka. S odpovědí je to taky asi celkem jednoduchý, podle toho, co píšete na WhatsApp 777-937-777. A odpověď je mít doma meloun. Meloun ledovej z ledničky je na osvěžení, na to, aby jsme doplnili nějaký tekutiny, a je to tak asi jediný jídlo, který se v tom vedru dá jíst. Podle 90% zpráv, co píšete. Díky moc za to, to je samozřejmě skvělý tip. A pak jsem tady našel ještě jeden. A to mě taky dost baví. Čau Jiří, rozhodně ovocný led. Vezmu pár malin, jahod a rybízu, dám do klasických formiček na led, zaliju tu vodou, lupnu na mrazák a za pár hodin je to hotový. Pak stačí obyčejná voda z kohoutku do půl litru, hodit do toho pár těchto kostek a kdo má bohatý rodiče nebo ropný vrt za barákem, může ještě přihodit pár lístků máty a kolečko limetky. Nádhera. Tohle je velmi dobrý tip. Moc za to děkuju. Úplně ideální by to bylo ještě natočit na video a dát to na sociální sítě. To si myslím, že by bylo hodně sdílený. Krásný. Díky. Tak nemáte zač, no? Tak možná ještě nejzásadnější věc je asi ani nechodit ven a jenom zůstat doma a modlit se, aby už to přešlo. Za chviličku Kateřina Marie Tichá, byt 66, tak je Alvaro Soler na Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: Hit Radio.
2: Hit Radio.

0: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
1: Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mě to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společnému účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Upřímná zpověď a pohled do deníčku Kateřiny Marie Tiché. Byt 66 ve 13 hodin 38 minut. I tenhle hit zítra můžete slyšet živě, a to na jejím pražském koncertě pod širým nebem. Bude nádherná letní noc, tak pokud budete mít cestu do hlavního města, tohle bude určitě stát za to. My vyrážíme s naším týmem, tak se těším. Vidíte určitě nějaké naše společné fotky. Tak a teď pojďme ještě na další zásadní věc, kterou tady pro vás máme. Otázka za milion, jo? Na jak dlouho vám vydrží plná nádrž v autě? Já znám lidi, co mají plnou nádrž na měsíc. Jestli to máte úplně stejně, tak díky nám můžete jezdit celý měsíc zdarma, protože i dneska odpoledne rozdává naše odpolední show plnou nádrž gratis. Stačí, když se stanete členem naší dopravní hlídky, a to je vlastně jako celý. Podrobnosti najdete na našem webu i na sociálních sítích, no a nebo prostě můžete vzít akorát plnou nádrž, natankovat, nemusíte ani nikam jet, jestli máte klimatizaci v autě, tak můžete nastartovat a 3 dny trávit v autě. V příjemných 18 stupních Celsia.

Dance all night. Miles Smith, Nice to meet you na Hit Radio. Přesně ve 2:45 odpoledne. Dneska máme středu a to taky znamená, že večer od 18 hodin vás čekají u nás na Hit Radio hity na přání. Tak už teď klidně můžete na webu hitradio.cz najít formulář, napsat, co byste chtěli slyšet, komu byste to chtěli nechat zahrát a hlavně taky v kolik hodin. Můžete si vybrat, jestli to bude třeba mezi 18. a 19. anebo až mezi 20. a 21. hodinou. A fantazii se opravdu meze nekladou. Můžete si přát cokoliv, může to být teď z roku 2026 jako úplná novinka, anebo klidně to může být něco z 80. 90. něco tak legendárního, jako třeba Chumba Wamba a jejich Tap Thumping. A nejlepší na to je, že pokud byste zrovna tohle chtěli, tak nemusíte čekat až do večera, tohle stihneme ještě do 14. hodiny. Tady na Hit Radio, tak buďte s námi. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte.

generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90 a Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: Koupte si promeloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Už v roce 1982 se dali dohromady a díky tomuhle hitu se zase vrátili zpátky k sobě po nějakých neschodách a nakonec prorazili do celého světa. Tohle je, dámy a pánové, rok 1997. Co se děje v roce 2026, tak to už ví Lucie. Řekne nám to za chviličku v nejnovějších zprávách. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Komplikace stále hlásíte zde jedničky na úrovni Mirošovic směrem z Prahy. Došlo k dopravní nehodě, blokuje provoz už od sjezdu z Pražského okruhu. Silnější provoz zůstává v Kbelské ulici a také na D5. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
5: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Slib slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Připustil to v rozhovoru pro Blesk.cz premiér Andrej Babiš. Doplnil, že když to nevyjde, bude se o to vláda snažit pro rok 2028. Potvrdil tak slova ministra dopravy Bednárika, který rozhodnutí očekává při červencových jednáních o rozpočtu. Množství kyberútoků v oblasti pohostinství, cestovního ruchu a rekreace stoupá. V květnu zaznamenala každá společnost v průměru 2300 kyberútoků týdně. Podle expertů kyberzločince intenzivně cílí na odvětví, které zpracovává obrovské objemy citlivých údajů. Stát plánuje zavést novou polytechnickou výchovu. Zaměří se hlavně na moderní technologie a praktické dovednosti. Jak dnes vypadá výuka budoucnosti, ukazuje pojízdná učebna techniky. Co v ní žáci zažijí, popisuje Štěpánka Filipová za ministerstvo průmyslu.
7: Ve speciálně upraveném a technologicky vybaveném kamionu si mohou mladí lidé vyzkoušet práci s 3D tiskárnami, notebooky či tablety s rozšířenou realitou. Velký zájem bývá nejen o praktické ukázky, ale také o workshopy zaměřené na digitální dovednosti, kreativitu a technické myšlení.
1: Letos už učebna navštívila například Prahu, Ostravu, Zlín nebo Bystřici nad Hostýnem. Teď ještě pohled k nám. Od této soboty 27. června do pátku 17. července nepojedou tramvaje v úseku Anděl Radlická. Výluka platí pro oba směry. Důvodem je oprava tramvajové trati a rekonstrukce kanalizace. Tramvajová linka 4 bude zrušena. V denním provozu ji nahradí autobusy X4 na trase Anděl na Knížecí a Radlická.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Tropické odpoledne, jasná, skoro jasná obloha, maximální teploty 30 až 32 stupňů, většinou slabý severní vítr. V dalších dnech se bude dál oteplovat.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Je středa odpoledne, 2 hodiny a to znamená jedno jediné, že na Hit Radio nás čeká naše ruleta dvojsmyslů. Lucie je nadšená.
1: No já nevím, jaké máš téma, tak dej.
0: To se dozvíme až po písničce.
1: Dobrá.
0: To nám musí vylosovat ruleta, ale hele, je středa, je ho tam třeba. Dobrý věď. Jestli vám tohle přišlo trapný, počkejte, co vás čeká v ruletě.

0: Minelli Ram Pam Pam. Já věřím, že už se nemůžete dočkat na roletu dvojsmyslu, jako každou středu ve dvě odpoledne. Pokud jste nikdy neslyšeli, v rychlosti ho jenom opakuju. Čeština je nádherný jazyk, a když teda dvojsmysly, no tak dvojsmysly. Téma je vždycky stejné. Co se dá říct v ložnici a zbytek nám vylosuje ruleta. 777-937-777, tak to je telefonní číslo, na který potom můžete psát zprávy, cokoliv vás napadne, a zároveň posílat ty hlasovky. No, je na čase dát si v tomhle tropickém počasí trošku osvěžujícího humoru. Roztáčíme ruletu.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když vám dítě ukazuje vysvědčení. Jo, v pátek je vysvědčení, takže co může zažít, tedy zažít, co může zaznít v ložnici, a když vám dítě ukazuje vysvědčení. 777-937-777 je číslo na WhatsApp. Tak já tam hodím pár věcí, co mě teď takhle jako na první napadá, třeba a tímhle se jako chlubíš. Nebo no, dobrý, tak holce musíš příště víc snažit. Koukám už i na WhatsApp, co mi sem chodí. A, výborný, Lucie, děkuju. Lucka píše zprávu, která je jedna z nejlepších, hned takhle neuvěd. Pěkný trojky. Super, díky.
1: Díky, že jste s námi vzdali hold hrdinům každého pondělí. Šestkaři.
2: Na Hit Radio City.
0: To jsem úplně nechtěl, ale to nevadí.

0: One Direction, Story of My Life, příběh mýho života, a jak tady pročítám zprávy na WhatsAppu, tak to taky je jak z mýho života občas třeba, jako tady hned. Žádný zázrak, uvidíme, jestli se příště zlepšíš. Dneska posloucháte ruletu, v tuto chvíli ruletu dvojsmyslů, a téma máme, co může zaznít v ložnici a také, když vám dítě přinese domů vysvědčení. A tohle je zrovna jako jedna z toho. Žádný zázrak, uvidíme za rok. Taky dobrý. Co tam dělají ty koule? Dobře, výborně. Děkuju za zprávu, Stani. Další. Máme celý tatínek. Jemu to taky nikdy moc nešlo. OK, to radši nebudu komentovat. Ujde to, ale příště by se směl víc snažit. Dobře, kdyby si se snažil, mohlo to být lepší. Výborně, máme tady hlasovky.
1: Super, že máš dvě koule a když se jich konečně zbavíš.
0: Super, že máš dvě koule a když se jich konečně zbavíš. No kdy, no po svatbě, že jo? Většina chlapů vodě tak nějak automaticky přijde. Za chviličku dáme tu nejlepší zprávu, pojďte ještě psát.

0: Na Hit Radio Dario G a Sunshine, venku Sunshine, je to nádherný den a my tady točíme ruletou. Ruleta dvojsmyslů jde do svého finále, co může zaznít v ložnici a když vám dítě ukazuje vysvědčení. Tak mám tady ještě jednu zprávu, kterou píše smutný Tomáš. Říká, já jako smutný tatínek bych pouze řekl trojka, tak tu jsem nikdy neměl. Což je skvělý, děkuju za tuhle zprávu, no a vybírám nejlepší hlasovku pro dnešní den a nejlepší hlasovka od nás získává také ještě naší speciální edici Hit Radio verze Člověče nezlob se a zní takhle.
1: Z Mělníka. Takže na téma, no když se na to dívám zezadu, tak je to docela pěkný, ale když to otočím dopředu, tak chlapče, žádná sláva.
0: Gratuluju, tohle je nejlepší hlasovka pro dnešní den z naší rulety, takže odesíláme tím pádem do Mělníka speciální verzi Člověče nezlob se, ať v těch horkých letních večerech máte co hrát, když vám u toho bude hrát Hit Radio. A u nás za chvíli například hit What a Feeling a Global DJs. K tomu přihodím ještě Evu Farnou a Miraj, aby toho nebylo málo. Tak dáme Johna Bon Joviho na solový dráze. Buďte s námi.
2: Excelent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Hit Radio. Hit Radio.

V Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: bombou. Tak jsme si zahráli na bicí, chviličku po půl třetí odpoledne. Tohle je taky velmi jako příjemná letní záležitost a moc mě baví, že to není vlastně tak strašně jako nadupaný, jako všechny ty letní hity, že to není tak extrémně rychlý, protože úplně na rovinu v tom šíleném vedru stejně by se jako nedalo tak úplně skákat. Takže tohle je za mě geniální letní hit do tropického odpoledne, jako máme dneska, 24. června. Dneska odpoledne tady bude opravdu velký horko, protože dorazí samozřejmě i naše odpolední show a s nima to je jako vždycky zábava. Nikdy nevíte, co vás čeká. Co můžu slíbit je aktuální informace z regionu a pak, jak my říkáme, děj se vůle boží. Takže dnešní odpoledne opět bude boží. Tady na Hit Radio, už od 15 hodin.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.

0: absolutně se vším. I kdyby nehráli písničky, nahradí to beatbox. Káťo, pojď, křili se.
1: A už je pro nás jedou, tak je to dobrý. Těšíme se na vás už za chvíli.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu. Hit

Eva Farna a Miraj s hitem Vzpomeneš si, bude 3:15, za chviličku začíná naše odpolední show, to znamená, že my se spolu loučíme. Zítra se na vás budu těšit opět v pravé poledne, ve 12 hodin nás čekají srdcovky a zároveň zítra pro vás budu mít také i dva lístky na koncert skupiny One Republic, která bude o víkendu v Praze. One Republic jsou fantastický, nahráli spoustu nádherných hitů, včetně dokonce i jednoho hitu, který je inspirovaný vaší sousedkou ze třetího patra, zní takhle. Sunshine! Můžete slyšet živě už o víkendu. Já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Neztrácejte ani v tomhle šíleným vedru smysl pro srandu. Zítra to opět budete potřebovat. Budu se na vás těšit ve 12, tak se smějte.

0: too short.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert. Hit Radio. Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight...

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne na rozpálené pražské silnice. V těchto chvílích hlásíte zdržení na Pražském okruhu, a to od sjezdu na D1, tady stále na úrovni Mirošovic. Počítejte s kolonou kvůli dopravní nehodě, ke které tady došlo v dopoledních hodinách. Popojíždí také D5 od Loděnice dál na Pražský okruh, zdržení minimálně 10 až 15 minut, a v centru metropole tady projedete s kratším zdržením Ječnou ulicí, také Nuselákem a Legerovou. A z více auty počítejte v Davidském tunelu, pokud jedete od Troje dál na Strahov. Vaše dopravní info nám i dnes pište do SMSky nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 777 937 777. I dnes rozdáváme plnou nádrž.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. V Horních Počernicích se bude jezdit lépe. Tamní silnice projdou rozsáhlou rekonstrukcí. Ta bude zahrnovat výměnu povrchů vozovek a také opravu chodníků. V jakých ulicích budou práce probíhat a co dalšího modernizace nabídne, řekne mluvčí Prahy Tadeáš Provazník.
8: Bukovská na Pozorce, Řídelecká, Zdoňovská, Zájezdní, v Dílcích a v Podulší. Plánuje také na některých místech doplnit parkovací stání pro vozidla, jinde zase bude doplněna stávající osvětlovací soustava o nové stožáry.
1: Práce by měly začít od 3. čtvrtletí letošního roku a potrvají 24 měsíců. Z vánočního stromu, který loni zdobil trhy na Staroměstském náměstí, vznikl nábytek. Zahradní domek a dvě lavečky, stejně jako v předchozích letech, vyrobili studenti střední odborné školy Jarov. Nové vybavení získal azylový dům pro rodiny s dětmi na Praze 4. Projekt Křišťálová zahrada Trojské botanické zahrady získal první místo, českou cenu za PR Lemur. Asociace Public Relations vyhlásila vítěze v první polovině června. Trojská botanická uspěla v prestižní kategorii zábava, kultura a sport, a to ve velké konkurenci.
0: Fotbalový servis.
9: Trenér Miroslav Koubek věří, že čeští fotbalisté mohou v závěrečném zápase skupiny na mistrovství světa porazit domácí Mexiko, i když to může vypadat jako malý zázrak. 74-letý kouč je přesvědčen, že týmu by mohla pomoci i zkušenost z březnového play-off, v němž zvládl dva duely o všechno. Od svých svěřenců chce lepší výkon než v prvních dvou utkáních skupiny. Kolik změn v sestavě chystá, zatím není jasné.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Jasné, skoro jasné odpoledne, maximální teploty se postupně budou dostávat na 32 stupňů, fouká slabý proměnlivý vítr.
0: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Radio City s Dominikem Mršanským, Vincentem Navrátilem a Káťou Pechovou.
11: Tak jste to zvládli, teda pokud nemíříte na noční. Posloucháte středeční odpolední show, je tady Dominik a taky Vincent. Čau.
12: Ahoj přátelé, zdravím vás. Trošku zmrzlý z té klimatizace, ale zdravím vás.
11: Pokud to v práci máte stejně náročný, že je tam vždycky jeden, anebo spíš vlastně polovina kanclu, která si stěžuje, že je moc zima.
12: Je tady strašná zima, Dominiku. Já na stydnu.
11: Ale že to tak, přátelé, dáte mi zapravdu, vždycky vyjde. Ať poskládáte do kanclu kohokoliv, polovina proti klimatizaci, polovina s klimatizací.
12: Přesně tak, polovina přijímá teplo a polovina odmítá přirozený řád světa.
11: A schválně si uhodnete, kdo z nás zastává v tomto sporu jaký názor.
0: Hit Radio City.
11: Kam dneska hrajem?
12: Do zmrzlina.

0: I dneska jste se zdařile proprali tím dnem. 15 hodin 10 minut posloucháte Hit Radio City. S vámi Vincent, taky Dominik, a potřebuju se o něco podělit. Respektive potřebuju váš pohled, i tvůj, Vinco. Já jsem seděl pár dní zpátky na balkoně. Bylo dopoledne, přišel tam dolů chlap a vedle byl obří kaluš, taková prohlubeně v chodníku. Měl na sobě oblek ten pán a koženou brašnu, takže šel asi z nějakého korporátu, vypadal skvěle.
1: Tak se počural, nebo co byla ta kaluš?
0: Ne, ta kaluš byla po dešti, jo, jo, to nebylo
1: dobře,
0: z něho.
1: Dobře.
0: Ta byla vedle něj, ale on se rozhlížel kolem sebe, mě neviděl na tom balkóně, rozhlížel se a rozešel se přímo do prostřed té kaluže. Měl na sobě ne polobotky kožený, ale takový látkový.
1: Mám dvě teorie, co se mohlo stát. První teorie, zkoušel, jestli je Ježíš.
0: Ano.
1: Nevyšlo a vyšlo to nebo ne?
0: Ne.
1: Tak tím pádem druhá teorie, asi je mu vedro.
0: Asi mu bylo vedro, ale já si říkám, ta kaluž, pokud vám není šest, slouží ke schladění, když jdete z korporátu?
1: No možná ne v tu chvilku, ale potom, když si sedneš na celý den u kanclu a máš mokrý boty, tak určitě to eventuálně jako k tomu schladění bude sloužit.
0: No kamarádi, co mě na něm ještě dostalo, že on tam byl asi minutu v té kaluži. Potom z ní vyšel, zase se podíval a zopakoval ten proces, takže asi opravdu potřeboval nasát vody co nejvíc.
1: A třeba, a nebyl to kytka?
0: Kytka?
1: No jestli jsi viděl jsi obličej toho pána, že to nebyla kytka v obleku, co začal chodit do práce a potřebovala se prostě jenom zalít.
0: To je možný, kamaráde, ale co si budem povídat?
1: Počkej, jestli jsme se shodli na tom, že to je možný, tak možná už opravdu je moc velký vedro.
0: Tak bychom s těma kytkama měli přestat.
1: Ano.
0: Maroon 5, hezké odpoledne, způsob schlazení zvolte, jaký chcete. Kaluže k tomu přidejte.

0: Letní hit, jo, tak ten padl na úrodnou půdu. 15 hodin, 19 minut, k tomu posloucháte Hit Radio City. A pokud nás takhle v tuhle dobu posloucháte pravidelně, taky víte. 2000 na plnou nádrž každý den. Stačí se stát naší dopravní hlídkou. Nahrát hlasovku nebo napsat na 777 937 777, co se kde šustne, kde to jede, kde to stojí. No to je otázka na tebe. Lucka a doprava.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. D5, příjezd do metropole už od Loděnice, vjedete do delší kolony, ta pokračuje také na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. A celkem v této oblasti zdržení kolem 25 minut. Silný provoz je také v Dobříšské ulici před vjezdem do tunelu Mrázovka nebo na příjezdu do Prahy. Tady došlo k nehodě na úrovni Chodovce, zdržení by mělo být kolem 10 minut. Nehodu jste hlásili také na Pražském okruhu před nájezdem na D1, ale se zdržíte minimálně 10 minut. A naše dopravní hlídka hlásí...
3: Ano, máme tady další nehodu od Štěpána. Ahoj, hlásím nehodu. Bubenický tunel, směr na Dejvice, kolona už od Troji. Vypadá to na díl, potřebujeme další tunel.
2: Tak děkujeme za vaše dopravní info. Dál ho pište do SMSky nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 777 937 777 a zkuste vyhrát plnou nádrž.
1: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.

0: Pozor, velká slevová akce vtedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: Hit Radio. Hit Radio.

10% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Ano, údajně mají páry se společným bankovním účtem spokojenější vztah, navzájem větší důvěru a taky pocit, že táhnou za jeden pro vás. A my jsme s váma chtěli zjistit, jestli je to pravda nebo vůbec.
4: Ahojte, ke společnému účtu. Po 10 letech manželství jsme měli společný, po 2 letech užívání mi byl odebrán přístup. Celkem mě to stálo 3 miliony a dnes jsem rok sám. Takže tolik ke společným účtu. Myslím si, že Vláďa už nikdy mít společný účet nebude. Tak ono vlastně mít společný účet s partnerem je nebezpečný v tom, že z toho může být taky workshop. On work a ona shop.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Jenom 6 měsíců. To znamená, že teďkonc ty vločky už se pomalu budou umísťovat na ty lampy. Jo. Už pomalu budou vytahovat stromečky, nebo co se vlastně teďkonc děje se stromečkama?
1: Takhle, začal bych se slevama v obchoďácích. Jo, takový ty dárečky, sady na holení.
0: Čokolády.
1: Čokoládičky, kolekce.
0: Kolekce, adventní kalendář už vytáhnul pomalinku.
1: A v srpnu bych vyzdobil ty ulice, ať se to stihne, že?
0: A možná dekonc už by měli zasadit vánoční stromeček, co bude na Staromáku. Ať to stihne vyrůst.
1: To je pravda.
0: Víš, co se teďkonc děje s tím vánočním stromečkem, který byl teďkonc na Staromáku?
1: No, počítám, že ho rozšmelcovali na dřevotřísku a teď zdobí nějakou skříň.
0: Zevnitř. No. Není něco o hodně krásnějšího. Od něho nařezali na fošny, aha, na velký jako dřeva, a vyrobili z nich zahradní domečky s dvěma lavičkama pro děti z azylového domu na Praze 4.
1: To je ale hezký poslání stromečku. Já si říkám, to je opravdu, udělá radost lidem, když stojí na tom staroměstském náměstí a potom se to ještě zužitkuje tak krásně. To je symbolické i pro nás lidi, že nosíme radost po světě.
0: Ano, a víš, že dokonce ještě další krásná věc u těch vánočních stromečků je, že oni nikdy nespokácejí stromeček, který by stejně neměl být pokácený. Že to není jako, že vybereme nějaký krásný strom a sejmeme ho.
1: Že nějaký prorostlej.
0: Ano.
1: Z červotoči.
0: No a nebo nějaký, co třeba ohrožuje, že by mohl spadnout na lidi, a nebo prostě jenom ty, co ty stromečky kupují, říkají, hele, my vám ho jinak stejně uřízneme, takže je. To je jedno.
1: Hele, jenom se o tom chvilku bavíme, o tom, že už se to blíží, a slyšíte to, cítíte to.
0: Jsou spocený fusky Santa Clause.
1: Ve formě toho vánočního stromečku. Lean Rhymes, posloucháte Hit Radio City, hezké odpoledne.

0: co by to bylo za cestu z práce bez Linkin Park. Posloucháte Hit Radio City, s vámi Vince a taky Dominik. Lidi, už z toho horka fakt asi šílí. Maras, co se děje?
1: No, je to maras. Včera jsme měli učitele, který pobíhal z Čelákovic po Praze se zbraní.
0: Jo, jo.
1: Asi nebyl spokojený se školním rokem, bych tak jako řekl. Dneska jsme měli v Ostravě dokonce střelce se zbraní. Tak přemýšlím, jako je to tím horkem, nebo co se pro boha živýho děje.
0: Je to šílený, všichni už se tak nějak těší na prázdniny. Samozřejmě ten učitel v červnu, to je asi nejvíc nebezpečný živočišný druh.
1: Ano, já bych jako vyzval, aby lidi šli do ulic, ale s vodníma pistolema.
0: To by bylo příjemné.
1: Víš, jako ať každý magor, který má chuť něco udělat, ať si vezme vodní pistol a jde, tak v nejhorším prostě pocáká pána, který do korporátu.
0: Já myslím, že nějaký dotace se na to taky půjdu sem.
1: Jo, takže, ale prosím, vy, co nás posloucháte, vyzývali jsme k tomu, abyste šli do ulic, ale vodníma pistolema si hráli. Vodníma.
2: Dopravní hlídka Hit Radio City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City, tvůj parťák na silnicích v Praze.
3: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
3: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincenc odpolední show. Jsme zpátky.

0: Žádný ticho, ale další hity ještě do celý Disturbed. Posloucháte Hit Radio City. Za 10 minut je tady čtvrtá. Hledím Lucce pod ruce. Výdejní boxy. Objednáváš si, Vinco, do výdejních boxů?
1: V podstatě jenom do výdejních boxů.
0: No tak teď pozor, ať to není roztopitelný. A vy taky, přátelé, protože prý dosahují v těchto dnech takové dorčovací boxy až 50 stupňů.
1: Já jsem si objednal na zítra čokoládový lux a čokoládovou televizi. Co mám dělat?
0: Představujete si, jak to stéká po té skřínce? Ty po tom boxu? No co ještě takovýho si neobjednávat teda v těchto dnech? 50 stupňů je hodně.
1: No já myslím, že třeba nějaký erotický hračky možná.
0: Budou příjemně nahřanty. Ale ty!
1: Si kupte saunu třeba.
0: Po Enriqueho do skřínky. Životní velikosti.

0: Punk rock není mrtvej. Za dvě minuty už je tady čtvrtá hodina, posloucháte Hit Radio City s Vincou, Dominikem, ale ty taky s Lucií. Podíváme se před zprávami na cesty.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Stále se prodlužuje kolona na D5, pokud jedete do Prahy, a pak na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Tady se zdržíte minimálně 10 až 15 minut. Menší nehodu hlásíte na úrovni Loděnice, pokud jedete z Prahy. Zatím zdržení kolem čtvrt hodiny hlásíte na Černáku a v Kbelské v obou směrech po pojíždí Barandák a Dobřížská směrem na Smíchov. No a zdržení nám hlásíte také z Pražského okruhu.
2: Píšete, na Pražském okruhu před sjezdem na D1 je nehoda. Pomalu to popojíždí. Lepší se vyhnout.
1: V této oblasti je skutečně kolona na minimálně 10 minut, tedy pokud míříte na D1, ale také od úrovně Jesenice hlásíte další kolony kvůli menším dopravním nehodám.
2: Takže lepší se nevyhnout.
0: Lepší je zůstat doma.
2: No, zůstaňte doma.
0: 2000 pořád
1: rozdáváme.
0: Ano, rozdáváme.
1: Každopádně pište dál SMSky nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 777-937-777.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 16. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Varování před doručováním do výdejních boxů. Jejich teplota může v horkých dnech šplhat až k 50 stupňům. Potravináři proto varují zejména před doručováním potravin. Hrozí jejich zkažení. Nejčastěji si do boxu necháváme doručit pečivo, nápoje, mysli, tyčinky nebo také doplňky stravy. Banky ulevují zaměstnancům v době veder volnějšími pravidly pro oblékání, nastavenou klimatizací nebo nabídkou práce z domova. Klientům pak nabízí pití. Bankéři už nemusí nosit oblek nebo kostým a nevyžadují se ani dlouhé rukávy. Šortky nevadí u těch, kteří nejsou v osobním styku s klienty. Prevence a odborná pomoc mohou zmírnit dopady závislostí na jednotlivce, ale také celou společnost. Středočeský kraj proto podporuje organizace, které v této oblasti působí. O důležitosti pomoci mluví hejtmanka Petra Pecková.
9: Díky práci terénních programů nebo ambulancí a nízkoprahových center dokážeme včas snižovat zdravotní i sociální rizika, například předcházet závažnějším dopadům závislostního chování, jako je zvýšená kriminalita, a také chránit veřejné zdraví, nešíří se třeba žloutenka anebo HIV.
1: Čtyři instituce, které se zaměřují na poskytování adiktologických služeb, dostanou od Středočeského kraje zhruba 7 milionů korun.
8: City Extra.
1: Vršovické divadlo Mana v Zoo Praha. Už od pondělí si tady fanoušci Geralda Darla, britského spisovatele a humoristy, užívají divadelní stvárnění jeho knihy Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Ve svých knihách určených dětem i dospělým nejčastěji popisuje své zážitky z cestovatelských výprav po celém světě. Divadlo si užijeme tedy každý den ještě do neděle přímo v Zoo Praha v amfiteátru rezervace Bororo, a to od 7:30 večer.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Jasné, skoro jasná, velmi teplé odpoledne, 32 stupňů, to jsou dnešní maxima, fouká slabý proměnlivý vítr.
8: Z Karlína na Barandov, z Vinohrad na Břevno, z Pražského okruhu na Pražský okruh. Všude jsme s tebou. Vítej v odpolední show metropolitního Hit Rádia City.
0: Metropolitní rádio, to tak krásně zní. 3 minuty po čtvrté, ahoj Vinco, ahoj všichni.
2: Ahoj, radši bych byl na poli než v metru.
0: To je pravda. Akorát já jezdím metrem, to je asi mi dáte zapravdu jediný způsob, jak se teď bez zdržení pohybovat Prahou, a je tam vlastně krásně na těch eskalátorech.
2: Seš tam často teď konzvit poslední dobou?
0: Jo, na eskalátorech myslím.
2: No obecně, jako podzemí.
0: Proč?
2: Že je tam příjemně. Ty v tom dáš něco osobního proti sobě, že jo? Ne, tam je...
0: Do Orlové nemíříme, nebojte.
2: Ne, to bylo jenom vtip, protože dole je zima.
0: Projeďte se, kde jsou nejdelší eskalátory? Náměstí Míru.
2: Náměstí Míru, ano, to jsem zjistil nedávno, když jsem na ně nastoupil a uvědomil jsem si, že jsem měl jet na jinou zastávku. A měl jsem možnost otočit se a běžet zpátky těch 5 kroků nešikovně a čekal jsem tak dlouho, až jsem byl v půlce, takže jsem to už celý dojel nahoru.
0: Tak už to celý dojel. Hit Radio City. Program pro vás máme, vyražte na eskalátory do uší. Black Eyed Peas, hezké odpoledne.

0: Alex Warren, to je emotivní. 16 hodin, k tomu 11 minut a vy posloucháte Hit Radio City. I v tom vedru, za to díky. Ono je takový teplo, že se potápějí i lodě.
1: C8 křižník potopen.
0: Bohužel ne na papíře, ale na císařské louce. Ráno tam hasiči zasahovali a museli, ještě doteď vlastně vytahují trosky.
2: Jako tam byli nějaký neúspěšní lidi, nebo co?
0: To by znělo takhle.
2: To jsem hrál já na flétnu tohle. No počkej, tak mi vysvětli, jak se může loď potopit? No, takhle, už jsme to párkrát viděli v historii, ale co se tam proboha stalo?
0: No prosím vás, asi tam zatékalo, opravdu za to mohlo vedro, jak to pročítám. A ono je to práce na několik dní, protože ta loď se ještě cestou rozpadá ke dnu. Ta no je takhle, 2 metry dole, jo, ta Vltava není zas tak hluboká. Ale jak se to potápí?
2: A oni na to musí koukat zoufale, bublá to. Ale další věc, co mě zaujala, ty jsi řekl, že se to potopilo na císařský louce. To je ostrov, celý smysl ostrova je, že to je povrch, že to není voda.
0: No, povrch?
2: No.
0: No, ty jsi strašně povrchy. Povrchista si.
2: Jsem normálně povrchní člověk.
0: Povrchní člověk.
2: Ano, normálně povrchní člověk, na ostrově povrchní člověk.
0: I tohle se děje vlivem horka. Nebloudíme. Tohle se fakt děje. Kamarád, hezké odpoledne.
2: To a čím to hezky jde.

0: No tak když tak hezky Rihanna prosí, jenom na chvilku jí stopnem, jenom chvilička. Posloucháte Hit Radio City. A taky jste se stali součástí naší předprázdninové dopravní hlídky. 2000 korun každý den rozdáváme mezi vás. Tomu, kdo nám napíše na 777-937-777, kde to stojí, kde to jede, no a úplně v nejlepším případě nahraje hlasovku na náš WhatsApp. Jak to vypadá? Podíváme se s Lucí.
1: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne na východní spojce Pražského okruhu na 61. kilometru u sjezdu z Hradecké dálnice. Směrem k jižní spojce policisté šetří nehodu osobního auta s nákladním. Počítejte aktuálně se silným provozem a se zdržením. Další komplikace jste hlásili na Kunratické spojce směrem na Libuš. Tady bouralo osobní auto s autobusem. I tady hlásíte aktuální kolony?
3: Ano, já mám nejkrásnější zprávu, která popisuje přesně aktuální stav. Stojí to úplně všude a je příšerný vedro.
2: Dobře, tak pište SMSky nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 777-937-777. Vincent nevyhrává, ale vy můžete plnou nádrž.
4: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz
5: 40 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Cože?
1: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
2: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.
3: Hezké středeční odpoledne. Přátelé, na nic jsme nezapomněli. Pište 777-937-777. Jsem ne nafrněná, ale nepoužitelná nebo nepoužitelný. Zase budeme hrát 10 otázek, je ready? Tak pište

0: teďka mě vůbec nic nenapadá.
1: Fakt ale to je, že
2: máš správný kritérium pro to, abys byla nepoužitelná. My si testujeme a když lidi jsou schopní normálně odpovědět do rádia, tak nejsou pro naší soutěž dělaný a ty seš pro nás jako dělaná.
1: A když dneska budeš dělaná nejrychleji, tak pro tebe máme?
2: Máme pro tebe 4 registrace na závod Urban Challenge Praha. Můžeš tam jít a neboj se, to vedro tě nemusí skolit. Můžeš tam se prostě klidně jít podívat na hezký chlapy, jak tam závodějí. A těch tam bude hodně.
1: Ale prvně 10 otázek, můžeme jít na to?
0: Můžeme.
2: Tak jo, jenom ti říkám pro jistotu. Naše pravidla jsou neúprosný. Nesmíš žádnou věc opakovat dvakrát, ano?
0: Dobře.
2: Tak startujeme za 3, 2, 1, teď.
1: Za kolik měsíců jsou Vánoce?
0: 1.
1: Kdo chystá v srpnu velký koncert na Letné?
0: Nevím.
1: V kolika letech je člověk plnoletý?
0: V 15.
1: Jak se jmenuje trenér české fotbalové repre?
0: Hašek.
1: Jak mňouká bengalská kočka?
0: Bů.
1: Dokonči hit Si můj všeru ukazatel?
0: Táta.
1: Jakým způsobem se přemisťuje holub?
0: Plave.
1: Kdo zpívá v kapele Žlutý pes?
0: Nějaká žorb.
1: Jakou barvu má máta?
0: Oranžovou.
1: Z jakého materiálu se vyrábí ponožky?
0: Kokos.
2: Stop! Krásný čas. Pozor, pozor, pozor. Máš skoro stejně času, jako je venku stupňů. Máš 38,96. To je velmi dobrý čas. A dokonce já bych dokonce ještě navrhl odečíst 2 vteřiny, protože Dominik se smál.
1: Jo. Takže dáme 37.00. To znamená, že vedeš tenhle týden.
2: Hezky! Wow. Ty bláho, tak to kdybych věděl, tak možná nejsem tak štědrý, ale už jsem byl. Každopádně, ale ještě si otestujeme. Kdo doopravdy chystá v srpnu velký koncert na Letné?
0: No, já to fakt nevím.
2: Takže to vlastně byla správná odpověď.
1: Co s tím?
0: Aha, jo, tak určitě tam někdo bude.
2: Ano, přesně, někdo tam bude. To ti nemůžu rozporovat, takže to ví, že tam někdo bude. No, hele, ještě se mi líbí tady to, já mám bengalskou kočku a bů. Ono je to pravda, protože já mám vola. Ten můj kocour mňouká permanentně a řve strašně, takže bů je vlastně blíž než mňauk. Za mě tím pádem si teda prošla nádherně, proplavala si tomu jak holub.
1: My ti moc gratulujeme k prvenství tenhle týden, na druhou stranu je středa, do pátku si musíš počkat, ale děkujeme za to, že dneska padla řada zrovna na tebe.
0: Taky děkuju.
2: A doufám, že mě budeš dřív matrikovat jako snoubence než jako mrtvolu.
1: Měj se krásně, ahoj Ani.
0: Taky,
1: ahoj.
0: Krásný den, ahoj.
3: Nepoužitelní z Hit Rádia City.
1: Zítra stejný čas a stejný místo. Nepoužitelní pořád 4 registrace do závodu Urban Challenge Prague. Buďte u toho.

0: Některé melodie jsou v našem srdci celý život. Alphaville, posloucháte Hit Radio City. 16 hodin, 40 minut. S vámi Vincent, taky Dominik. Za námi nepoužitelní. Dneska byla nejrychlejší Jana. No a já rychle odsuď, až skončíme 6 hodin, budu muset na typicky pražskou záležitost. Tipněte si, co to může být. Typická pro rodilý Pražáky.
1: Sraz v metru. To zní jako statisticky bych měl pravdu.
0: Ano, ale tentokrát v mém případě se jedná o schůzi vlastníků bytových jednotek.
1: A jako ten legendární film. Byl jsi už někdy na schůzi vlastníků?
0: Nebyl. A my jsme v tom bytě novým 5 měsíců. Tohle je první schůzka. Vůbec nevím, jak to bude probíhat, co čekat.
1: Poradte. Pro tebe to je seznámení ze sousedy tím pádem.
0: Vlastně jo. Teď jsem měl takovou trapnou chvíli, kdy jsem šel do výtahu a zavřel jsem tak trošku za sebou dveře.
1: A strhlo ti to kalhoty, jak se to rozjelo?
0: Ne, paní zůstala za dveřma. A potkali jsme se na našem patře, když těma dvěma taškama vyšla nahoru. Já jsem ji neviděl z té dálky, já jsem ji ujel a zjistil jsem třeba po 5 měsících, že je to naše sousedka. Tak dneska v téhle partě budeme sedět všichni.
1: Partě kámošů. No a jaký máte program? Jestli to teda můžeš jako legálně říct.
0: Program naší schůze vlastníků bude ohledně výstavby okolních novostaveb, protože Malešice, Strašnice, tam se staví, ale tam to roste ty novostavby jak houby po dešti.
1: Já jsem taky byl na schůzi vlastníků.
0: Já si říkám právě, počkej.
1: Já bydlím vedle mámy a naše poslední schůze byla, že moje jahody prorůstají k ní na zahradě, jak jestli si je může brát.
2: Hit Radio.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.

0: v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
2: Dominik, Vincent a Káťa ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia City je zpátky.

0: 16.51, posloucháte Hit Radio City a Offenbach. S vámi Vincent, taky Dominik.
1: Přátelé, potřebujeme po vás, abyste nám napsali dopravní tipy. Fakt to potřebujeme, aby to ostatní slyšeli a dávali si bacha, kudy jezdit a kudy nejezdit.
0: My víme, že to stojí všude, jo, ale buďme v tom konkrétní.
1: No, pošlete nám, kde to stojí a proč to stojí. Pošlete nám to na 777-937-777.
0: Slyšeli jste
1: historický
0: to?
1: Moment, ano, já jsem si zapamatoval
0: ne.
1: Číslo, ano. 777-937-777.
0: Pošlete to
1: a dostanete 2000 na benzín zdarma.
0: To je rádiový Nagano. Vincent si pamatuje číslo rádia.
1: Tak řekni. Teď, ano, já už, teď už jenom,
0: dobrý.
1: Aby ty kluci vyhráli no s tím Mexikem.
0: Dýma já. Miraj a oči, není možný.
1: Teď to je kluči. Já jsem to řekl celý to číslo.
0: Má je 777, jsem ti věřil, jo?
1: Jo, a 9, potom... 937 a 777.
0: Ty, to jsem věděl, že to máš. Jak jsi řekl 937, tak jsem věděl, že to dáš.
1: Otči, tohle je pro tebe.
0: Jo, a 2000 na ten benzín furt tady máme, jo, tak pište tam na to číslo to info.

0: zas a zas. I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio City.

0: Daša. Posloucháte Hit Radio City. Daša, Daša vlevo, vlevo. Tak to snad na cestách nevypadá.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne, stále popojíždíte v dlouhých kolonách, které se táhnou Pražským okruhem, tady navíc na sjezdu z D5-ky došlo k dopravní nehodě, takže se prodlužuje i zdržení na samotné D5-ce. Kolona na Pražském okruhu před nájezdem na D1-ku, na úrovni Jesenice do ní vyjíždíte, zdržení minimálně 10 až 15 minut, no a stále popojíždí také Štěrboholská jižní spojka v oblasti Záběhlic, pokud jedete na Černák, nabíráte zpoždění kolem 10 minut, to platí také pro Barandák a Přískou. Podíváme se i za vámi, za naší dopravní hlídkou.
2: Ahoj, tady Martin. Volám Peroutková, klikata, opět zácpa, ale tak na trojce. Sjíždí se to tam z Radlický, Radlická úplně totál a Vrchlického taky totál. Takže zkuste se tomu nějak vyhnout, nebo tohle, ale ta Peroutková tak nějak jakoby jede, no. Dejte se, ahoj.
1: Děkujeme, Martine, dál pište SMSky nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 777-937-777 a vyhrajte plnou nádrž.
0: 2000 korun, Martin Total se jmenoval.
1: Martin Total.
3: Vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland, z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Vláda má zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu v Ankaře. Rozhodl o tom předběžným opatřením ústavní soud. Soudce zpravodaj Pavel Šámal uvedl, že účast českého prezidenta na summitech je zavedená praxe.
7: Doposavat se prezident České republiky, a to kterýkoliv z prezidentů, který zastával tuto funkci po roce 89 a po vstupu České republice do NATO, vždy zúčastňoval, jedině s dvouma výjimkama, kdy prezident Miloš Zeman byl nemocen a z tohoto důvodu se nemohl summitu zúčastnit. Jinak vždy byl členem delegace prezident republiky.
1: Pro tuto chvíli je potřeba praxi zachovat, plyne z rozhodnutí. O kompetenční žalobě soud teprve rozhodne. Radní Prahy 3 vypověděli nájem šéfce úřadu vlády Tinde Bárta kvůli porušení podmínek nájmu. Rodina Bárty si od radnice pronajímala za zvýhodněné nájemné, i když je v něm vysoká státní úřednice je evidována, reálně ho zdarma využívají dvě studentky ze Slovenska. Naše ministerstvo zahraničí potvrdilo úmrtí mladého Čecha v rakouských Alpách, o kterém informovala rakouská agentura. Velvyslanectví České republiky ve Vídni je v kontaktu s rakouskými úřady a podniká standardní konzulární kroky. Je také v kontaktu s rodinou. Praha bude hostit mistrovství Evropy v box lacrosse, sport, který je rychlejší než fotbal a tvrdší než hokej. Slavnostní zahájení proběhne v Radotíně zítra, celých 10 dní pak můžeme sledovat různé zápasy po celé Praze o medaile. Více najdeme na eblc2026.cz.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Zůstává jasno, skoro jasno, slunečno i teď na večer. Nejnižší teploty v noci budou klesat na 20 až 18 stupňů, takže tropická noc jen na okrajích města ještě 16 stupňů. No a čtvrtek bude slunečný s tropickými teplotami 32 až 34 stupňů.
9: V Česku je spousta metropolí, ale jen jedna má metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
0: Vás zdraví, 4 minuty po 5. hodině, tropická noc před námi, no tak hezké odpoledne.
10: To znamená, že na háči všech světů, spojte se, dneska máte alibi.
0: Včera jste zjistili, že Vincent nenosí trenýrky, dneska zjistíte, že spí nahatej?
10: Samozřejmě, no tak když je takovýhle vedro, tak to by byl hřích, ale počkej, frajere, ty se budeš divit. Normálně spím s teplýma ponožkama a noční takovou tou košilí dlouhou.
0: Kde máš ty ponožky?
10: No, No.
9: Hit Radio City.
10: Pink.
0: Taky vás to asi napadlo, nechme to být.
10: Pink.
0: Hezký odpoledne.

0: Ano, David, posloucháte Hit Radio City 11 minut po páté. Jo, prosím, Ital na českém rádiu, teď ještě do toho ten Slovák.
1: Přátelé, prohráli jsme. Ne s Mexičanama, ale prohráli jsme se Slovákama. Jak se totiž ukázalo, tak nejkrásnější muž Česka není z Česka.
0: To není, a mohl se zúčastnit vůbec, zasvěd nás do toho.
1: No on je to Daniel Zedníček, který, jestli se nepletu, on byl v Love Islandu, to je pravda.
0: Jo, ten...
1: A myslím si, že to je Slovák, takový ten nádherný blondáček. No, to říkám, slovenský model, kondiční trenér, televizní osobnost, o Česku ani zmínka.
0: Já se vlastně nedivím. Pánové z Česka, asi vás bude většina, ruku na srdce, když dáte vedle slovenskýho a českýho herce, jsou tam určitý rozdíly.
1: No, já teda vzhledem k tomu, že jako mluvíš i o mně, tak to
0: ty
1: beru
0: jako
1: osobně.
0: Na ten, ale... na ten východ trošku míříš, ale podívejte se na ty slovenský seriály a filmy.
1: No,
0: to je...
1: jsou hezčí, no ne, co si budem, jsou hezčí.
0: Superman.
1: Ale víš co? Viděl jsi někdy, že by jim v těch sandálích bylo takový teplo jako nám?
0: Ne, neviděl.
1: Ne, žádný ponožky, ani jedny.
0: Muž roku, doufám, musí nás tam někdo nominovat, že jo, nemůžem sami na příští rok.
1: Já už jsem tam poslal žádost.
0: Několik.
1: Ano, ten robot to zamítl.
0: Culture Beat, hezké odpoledne Praho, neroztopte se v těch autech.

0: Kdo dostal chuť na 90? No tak věřím, že tímhle byl ukojen. Culture Beat, posloucháte Hit Radio City 17:17. To je čas, kdy se díváme, kde to jede, kde to stojí. A taky stále máme posledních pár minut, kdy máme 2000 volný, takhle poletují ve vzduchu na vaši plnou nádrž. Číslo kam pište?
1: 777-937-777.
0: Nebo nahrávejte hlasovky, když už ses to naučil, tak na číslo.
1: Ano, nahrávejte hlasové zprávy na 777-937-777.
0: A teď na ty cesty.
2: Jsme Hit Radio City a Prahu i střední Čechy známe jako svoje boty.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Na Rohanském nábřeží u křížení s ulicí Za Invalidovnou došlo k nehodě osobáku s dodávkou. Na místě jsou policisté, hlásíte zdržení, zatím by mělo být nárazové. Na Pražském okruhu na 28. kilometru ve směru k letišti na nájezdu od Ruzyně nehoda dvou osobáků, zdržení nárazové, policisté už jsou na místě. A připomenu ještě v centru metropole dlouhé kolony, které se táhnou Letenským tunelem a jeho okolí, platí to pro oba směry. Popojíždět budete Kulaťákem nebo Bubeneckým tunelem směrem na Troju. Vaše dopravní info nám pište do SMSky nebo nahrávejte hlasovky na WhatsApp, jak už zaznělo, 777 937 777. A ještě stále je tady možnost vyhrát plnou nádrž.
2: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.

0: Hity.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: mají společného děti a dospělí, milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Na Hit Radio City Poetika. Přátelé, já tu energii cítím s Vincou až sem. To je ten slastný pocit, kdy se ve středu vracíte z práce. Možná jsme něco pozapomněli. Jo, já si říkal ty 2 litry na stole, že i dneska třeba někomu dá.
2: Ty jsi slíbil mně. Nebo respektive sobě, řekl jsi, že pošleš Dominikovi.
1: Dominikovi, přesně tak, tak se totiž jmenuje dnešní vítěz, který nás informoval.
2: Něco mi tady smrdí, Dominiku.
1: A píše, podobný číslo má dokonce.
2: Jako ty, jo?
1: A jo, líťo.
2: Aha.
1: Jo, rozdělíme, ne, Dominik nám posílá celou svou cestu v podstatě z práce, zprávy, takže děkujeme za detailní popis až k němu domů.
2: Ano, mají adresu a od kolika do kolika tam je, takže on dneska vydělá 2 litry a my večer vyděláme o hodně víc.
1: Tak jeho adresu radši říkat nebudeme.
2: No, pošleme, když pošlete 2 litry, my vám pošleme jeho adresu. Děláme se srandu. Gratulujeme k plný nádrži, Dominiku. Hit Radio.

0: Radio City s vámi Vincent, taky Dominik a jak se koukáme na hodiny, tak asi půjdeme do Hajan.
1: Budeme do Hajan, protože brzo stáváme, a to konkrétně na Fočus. 3. ráno, přátelé, rozdáme si to s Mexičanama o to, jestli pojedeme domů nebo ne.
0: Je to po 20 letech. Zase na mistrovství světa. Takže já myslím, že hele, jednou za 20 let si budíček na 3 nastavit můžem, abychom nečekali další 20 let, že?
1: Ono se prohraje na nějakém místě, kde ty Mexičani už 10 let neprohráli, mimochodem. Asi tam je nějaký aztécký pohřebiště nebo co?
0: No ono se to jmenuje aztécký stadion, takže opravdu je to asi vysvěcený duchama.
1: Ale pojďme se naučit něco, co budeme řvát stejně jako Španěle, Mexičani, až dneska prohrajou. Ajajaj, no es posible. Ajajaj, no es posible. Čekos, futbalos, maestros.
0: Maestros, doufám, že ve 3 všichni obrazovek budeme fandit.
1: No, a když se to nepovede dneska ve 3 ráno, tak se nám to určitě povede zítra ve 3 odpoledne. Vidíme se zase. Ahoj.
0: To je sekáč, to byl můstek, mějte se krásně, čau.
2: Dopravní hlídka Hit Radio City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City. Tvůj parťák na silnicích v Praze.
3: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.
2: Hit Radio.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
3: Reklamy byly dlouhý. Sorry, ale my z něčeho tuhle pražskou trojku platit musíme. Dominik, Vincent,

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony na pražském okruhu od sjezdu z D5, ale také na Štěrboholské, a to zejména na úrovni Štěrbohol. Po pojíždě budete v těchto chvílích také centrem metropole a z více auty počítejte nadále také v Kbelské. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vláda má zajistit účast prezidenta Petra Pavla na summitu v Ankaře. Rozhodl o tom předběžným opatřením ústavní soud. Soudce zpravodaj Pavel Šámal uvedl, že účast českého prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe.
4: Doposavat se prezident České republiky, a to kterýkoliv z prezidentů, který zastával tuto funkci po roce 89 a po vstupu České republice do NATO, vždy zúčastňoval. Jedině s dvouma výjimkama, kdy prezident Miloš Zeman byl nemocen a z tohoto důvodu se nemohl summitu zúčastnit. Jinak vždy byl členem delegace prezident republiky.
3: Pro tuto chvíli je tedy potřeba praxi zachovat, plyne z rozhodnutí. O kompetenční žalobě soud teprve rozhodne. Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a sobotu. V rámci dopravně bezpečnostní akce se zaměří na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly nás čekají také o týden později, tedy na začátku prodlouženého víkendu. Slib slevy na jízdném 75% pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Připustil to v rozhovoru pro Blesk premiér Andrej Babiš. Doplnil, že když to nevyjde, bude se o to jeho kabinet snažit pro rok 2028. Na poslední zápas českých fotbalistů v základní skupině světového šampionátu jedou i naši fanoušci. Podle fotbalové asociace zasedne v hledišti Aztéckého stadionu v Mexico City více než 6 000 příznivců s českou národností. Zápas s domácími Mexičany začne po půlnoci ve 3 ráno našeho času.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: V průběhu večera i noci většinou jasno, nejnižší teploty kolem 18 až 14 stupňů, zejména v údolích pak kolem 11. Zítra nás čeká opět slunečný den a další oteplování. Jasno, skoro jasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, v 1000 metrech na horách se ochladíme, tam totiž naměříme pouze 25. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
6: Krásný večer, 2 minuty po 18. s vámi Kateřina Pechová a je to jasný, to znamená, že všichni musíme vyrazit na hory. Tak než se zbalíte, tak já vám k tomu dám to nejlepší z 80., 90. a milénia. To by šlo, co říkáte? No a začneme samozřejmě tou největší legendou ze všech legend. To jsou Queeni a jejich Radio Gaga.

Mr. President a Coco Jumbo, posloucháte Hit Radio. Krásný, upocený večer, půl roku do Vánoc, přesně. A naštěstí pro nás, protože léto to tak venku nevypadá. Ačkoliv jsou ty teploty lehce dramatické a budou stoupat, nevím, jak moc na to koukáte, ale postupně přitvrzujou. A třeba v neděli tam hlásí nějakých 40 stupňů. Pohoda. Úplně v klidu. Tak prosím vás, zásobte se ledem, jo, takovýma věcma praktickýma na ochlazení. Jak spát v noci, neporadím. Pokud nemáte klimatizaci, tak otevřít okna samozřejmě, ačkoliv já to zkouším a už ani v noci to nefunguje. Takže si můžeme maximálně držet pěsti. A třeba vás ochladí taková dávka intenzivní romantiky. Mám tady totiž Whitney Houston a legendární I Will Always.

0: Tohle jsou R.E.M. a Bad Day, posloucháte Hit Radio. Já doufám, že vy jste dnes špatný den neměli. Ale zároveň pojďme si říct, a možná už jste to taky spozorovali, že to teplo dělá lidem zvláštní věci. Mně dneska přišlo, že je den bizárů třeba, jo? Že všichni jako tak nějak, nebo třeba polka lidí, co jsem potkala, tak se chovali úplně iracionálně. Tak klidně napište 777-937-777. Dělá s váma to teplo taky něco? Já třeba si všímám, že mnohem víc zapomínám, jo? Že jako někam jdu a pak netuším, vůbec netuším, co jsem třeba chtěla další 4 hodiny dělat. Tak podělte se, jestli na vás má tady ten žár venkovní nějaký vliv, nebo jestli jste úplně v pohodě a jestli si užíváte to, co právě zažíváme. K tomu možná jediný song, který umíte německy. Nena už za malou chvíli a k tomu třeba Šalom.
1: Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: pozor, velká slevová akce v Teddy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

To nejlepší z 80., 90. a milénia Nena právě teď na Hit Rádiu. No já jsem se vás ptala, jak se cítíte. Jak se cítíte v tomhle brutálním vedru, který trvá už několikátý den. No a třeba Pája tato vystihla podle mě za nás za všechny. Píše, ahoj, v tom vedru si připadám jak vepřový ve vlastní šťávě a jsem unavená a už vůbec se mi nic nechce. No, tak naprosto v pořádku, Pájo, já myslím, že jsme v tom všichni dost obdobně, jo, tak někdo vepřový, někdo hovězí, já jsem třeba podle mě hovězí ve vlastní šťávě, každý podle svého vkusu, prosím vás, jo, jedinou jistotou, takhle, přežijem to je jasný, jo, a ta další jistota, to jsou ty nejlepší hity, třeba vás to trochu schladí, Crazy Town a Butterfly, právě teď do vašich uší.

Zpěvačka Sandra a její Everlasting Love. Posloucháte Hit Radio. To jsou takový songy, co jsou s náma celý ty léta. Prostě máme je v hlavách, jo. Pak jsou songy, který jsme třeba zapomněli. A díky nějakému seriálu se nám připomněli. Kdo viděl Stranger Things? Vidím ruce 1, 2, 3, 4, výborně. Tak právě song zpěvačky Kate Bush, Running Up That Hill, se díky tomuhle seriálu dostal opět do čela žebříčku. Je to neuvěřitelný, co jeden slavný seriál dokáže. No a my si Kate Bush dáme za chvíli.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Culture Club právě dohrává v éteru Hitrády a krásný večer všem. A čeká nás zásadní fotbalový zápas. Ano, z dnešní noci ve 3 ráno, že jo? Nevím, jestli budete někdo dobrovolně vstávat. Každopádně naše česká repre, fandíme jí, přejeme jí to samozřejmě, nastoupí proti favorizovanému Mexiku. Mexiko zatím ještě neprohrálo, bych chtěla říct, na tom turnaji. A my potřebujeme výhru, abychom měli šanci postoupit. Já nevím, jako, jak si myslíte, že to dopadne? Kolik to bude? Schválně, napište 777-937-777, jestli si myslíte, že mají Češi ještě šanci, jo, nebo by měli začít trénovat na další šampionát. A jestli jim věříte, a klidně, jestli budete koukat, páč, to mě zajímá, jestli někdo z vás si dá tu práci a prostě ve 3 ráno vstane. Jestli jo, tak jste hustý. Tohle jsou M People.

0: Tohle je Garrett Gates na Hit Radio Classic, krásný večer. Naptala jsem se, jak to podle vás dopadne, ten fotbal, jo, naši versus Mexiko. Tohle, obávám se, že tady Vláďo ten bude nejblíž. Píše, myslím si, že to skončí 3-1 pro Mexiko. Takhle. Když dáme aspoň gól, tak super. Já si myslím, že i to by byl samozřejmě úspěch, protože oni teda budou muset kluci absolvovat zápas v 2200 metrech nad mořem, což taky není úplně jednoduchý. A takže taková polehčující okolnost, že jo. Každopádně fandit budeme samozřejmě všichni, někdo možná teda ve spánku, třeba já, ale to nevadí, jo, i tak fandíme. Za chvíli už Chris de Burgh, taky Katrina nebo tým.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert. Hit Radio. Hit Radio.
2: Bring the action. When you

0: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
1: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Sam Brown a Stop, posloucháte Hit Radio. Vrátím se ještě na chviličku k tomu fotbalu, protože jsem se vás ptala, jestli na to vstanete, že jo? No a pozor, píše Petr, což dává smysl, píše, na tu ostudu vstanu, pač je dalších 20 let nikdo na mistrovství světa neuvidí. No, jako by něco na tom bude, jo? Tak takhle, kdybyste potřebovali motivaci k tomu vstávání, nebo třeba k tomu dojít si pro další nanuk, nebo pro něco studeného do ledničky, nebo se jenom přesunou ze zahrady na gauč, případně obráceně, něco bych tu na to měla. Ano, za chvíli král všech králů, co se motivačních songů týče, Survivor, Eye of the Tiger, k tomu John Secada nebo French Affair.
1: Hit Radio, Hit Radio.

0: za. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy míří nápady.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Hi, it's me, Rita Ora.
2: I'm Macklemore.
1: I'm Dua Lipa.
3: Krásný večer, s vámi Kateřina Pechová. Dál si dáváme to nejlepší z 80. 90.

Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, posloucháte Hit Radio. A je to neuvěřitelný, koukám do kalendáře a pozítří je vysvědčení. Hustý, tak doufám, že už máte odměnu pro svoje školáky vymyšlenou. Nějaká motivace musí být, jo. My dostáváme výplatu, ale oni potřebují nějakou tu motivaci. Dobře, 2 měsíce prázdnin jsou celkem solidní, ale minimálně nějaká ta zmrzka, jo, pizza, jo. Něco takového hezkého, co jim udělá radost. Nezapomínejte zároveň, že jsou to jenom známky. Vůbec o nic nejde. Tak držím pěsti, ať to vaši školáci zvládnou v pohodě. Vy samozřejmě taky. No a tohle už je Enrique Iglesias.

More Than Words, to jsou Extreme, vy posloucháte Hit Radio Classic. My se tady společně dáváme to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. Songy, které jsou třeba i zapomenutý, a pak taky songy, které prostě znáte. A jakmile je slyšíte, tak vám vlastně zlepší náladu. A to je třeba song od Bonnie Tyler, který mimochodem zní i ve filmu Shrek. No, protože je skvělej, že jo? Tak jo, Bonnie Tyler, za chvilku k tomu byli Joel nebo Jay-Z a Beyoncé.

Jay-Z a Beyoncé společně v éteru Hit Rádia. Krásný večer a pokud se vám v tom vedru taky nic nechce, tak nebojte, protože třeba v Anglii teď nastala poměrně bizarní situace, protože zrušili akci, která má upozorňovat na extrémní vedra kvůli extrémním vedrům. Jo, jakože v podstatě nemůže být lepší ukázka toho, že jsou extrémní vedra, když i tuhle akci, která o nich pojednává, museli zrušit. Tak prosím vás, nemějte sami sobě za zlý, že teď zrušíte nějaký program nebo cvičení nebo úplně do cokoliv, do čeho se vám nechce, můžou za to extrémní vedra. Jo? Tak jo. Co ale pomůže, to jsou další hity. Právě teď Right Set Fred, Don't Talk, Just Kiss.

Oldava v éteru Hit Rádia, krásný večer. Za chvíli 9 hodin, já se s vámi budu pro dnešek loučit, užijte si krásný zbytek toho tropického večera i krásný zbytek toho tropického čtvrtku. Společně se slyšíme v pátek v 6 hodin, mějte se krásně, vydržte to, přežijte to a budu se na vás těšit. Za chvilku samozřejmě další hity. To nejlepší z 80., 90. a milénia, Depeche Mode, U2 nebo Spice Girls.